0: životech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
4: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
8: Špičáku, ty nějak záříš.
9: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
8: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
9: Fakt?
8: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
10: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
11: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
12: Yum. Radost, která se rozpouští. Yum. Od farmáře v Brně. Yum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Yum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.yumm.cz.
13: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
14: Od výkopu až po klíč. Co to je?
15: To je Stalpe.
14: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim.cz.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
2: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
0: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.
12: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
3: Pivotéka Betel Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Škopek v pasáži OC na betelne-škopek.cz.
4: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od

0: farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, když tam Gastum bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
2: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Jum, radost, která se rozpouští. Jum, od farmáře v Brně. Jum, poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum, prostě zmrzlina s příběhem. www.yumm.cz.
6: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: City Brno.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
1: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika.

0: Lékárně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

Hit Rádio City Brno.

0: vám vybaví, když se řekne Nadob. Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Jum, radost, která se rozpouští. Jum, od farmáře v Brně. Jum, poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum, prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz
7: Hit Radio.

0: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Stammgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
1: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz
2: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymm.cz
3: Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.

0: www.sahubičku.cz. Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Kul-

0: Plus.
1: Xindle X.
0: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
0: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně. Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.

0: rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: rádio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: práce za ubičku CZ.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Lenny Kravitz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo polovinu českých domácností. Zhruba 10% se potom podle posledních průzkumů potýká s velkými finančními obtížemi. Lidé se snaží dopady zdražení zmírnit vyhledáváním levnějších čerpacích stanic, omezením jízd autem nebo šetřením v jiných oblastech. Vztahy mezi Čínou a USA budou nejlepší, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Řekl to během dlouho očekávané návštěvy Pekingu. Stabilita vzájemných vztahů obou velmocí je podle něj dobrá pro celý svět. Se svým protějškem si budou mluvit hlavně o obchodu. Fotbalisté Slávie se radují z dalšího ligového titulu. Pražané si ho zajistili včerejší výhrou 5-1 nad Jabloncem. Oslavy tak mohou začít dvě kola před koncem nadstavby, i když bez fanoušků v tribunách. Slavia totiž musí za výtržnosti v sobotním derby se Spartou nejbližší 4 domácí soutěžní duely odehrát bez diváků. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Na společnou snídani zve město Znojmo. Akce proběhne v sobotu od 8 do 10 hodin v ulici Přemyslovců v rámci Dnu partnerských měst. Těšte se na skvělou atmosféru, vůni kávy, koláčky a setkání s lidmi z různých koutů Evropy. Organizátoři ocení, když vezmete nějakou dobrotu sebou. Po snídani pokračuje program na Horním náměstí. Společná snídaně se osvědčila mimo jiné i v Brně. Dneska bude v Brně a na jihu Moravy obloha zatažená a může sprchnout. Teploměr ukáže nejvýš 16 stupňů. Celzia z Brna, Jitka Valášková.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia, Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Snídaně. Dobré ráno, s vámi Jasmin, David a já, Michal. Dobrý den.
3: Dobré ráno, krásný čtvrtek.
4: Ahoj.
2: Hezký čtvrtek, víkend začíná, víkend na spadnutí.
3: No, vlastně.
2: U někoho? Vlastně,
3: u někoho asi
2: jo. U někoho,
3: jo.
2: Že? U někoho, kdo má třeba zítra volno. No nic, víkend, Blinding Lights, s tím to začneme. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Tímhle jsme odstartovali čtvrteční snídani šampionu na Hit Radio. Krásné ránko. A mě by zajímalo, jaké máte ráno, vy, kdo nás posloucháte v těchto brzkých hodinách. O, někde únava, vidíme, dobře. Někde už třetí kavčo, chápeme. No a co tady ve studiu, co ty, Jasmin?
1: Já dneska po několika dnech se cítím po ránu opravdu dobře.
0: Nekecej.
1: Mně se naopak, ty jsi mi před chvíličkou říkal, že se ti nedařilo usnout, tak já naopak dneska pecka.
0: Mně totiž přijde, já už jsem se toho všimnul asi 2-3 týdny zpátky, že když ty jsi lehce unavená, já jsem v pohodě. A přesně naopak, jo. Třeba Davida toho se ptát nebudem, ten je v pohodě.
1: Ten je v pohodě, vždycky.
2: Ten je v pohodě.
0: Jak se máš, Davide, ty?
2: Je v pohodě.
0: No my si to prostě takhle střídáme.
1: A tak to je dobře, se zvedneš, když potřebuješ, že jo, vzájemně jako.
0: Ještě to funguje, no, zatím, no, všechno. Tak, jak se máte vy, jaké máte ráno vy? Minuta šampionů startuje za malou chvíli.
1: Budeme od vás klasicky chtít 3 informace, abychom věděli, jak se máte po ránu, jak se jmenujete, odkud jste a jak se vám dneska vstávalo.
0: 777 937 777, můžete nám to poslat přes WhatsApp nebo klasicky SMS-kou, budeme rádi a my k vám posíláme Amy McDonald 607. Hezké ráno.

0: This is the life, Amy McDonald a this is snídaně šampionu na Hit Radio v 6 hodin 10 minut. Ptali jsme se vás, jaké jste měli ráno, jak se vám stávalo, jak to jde? O tom je minuta šampionu, která startuje právě teď.
1: Anna Most, dneska vstávání překvapivě skvělý.
0: Lucie Kladno, prej na první budík.
1: Jana Liberec, dneska úplně v pohodě, stejně jako David.
0: Tereza Pardubice, vůbec neví, jak se dostala do práce, asi autopilot.
1: Kaťa Olomouc, přátelé, poslouchám vás od 3 ráno, vstávalo se trošku těžko, ale už jen zítra a pak volníčko.
0: David Bojkovice, už 2 hodiny jedu na školení.
1: Dobré ráno z ostrova Murter, odpočatý, vaše rádio vyhrává k výborné kávě, máme zde slunečno a příjemných 13 stupňů, zdraví David.
0: Bojta a Ondra, jsme... Teda kritika z cepu nebo z čepu a jedeme do školy a do práce.
1: Vašek Volary, pohoda v práci a zítra konečně páteček.
0: Vlaďka z Dolní Kalné. Neměla auto a musela jít do práce na skútru. Krásná projížďka. A ještě tady máme nakonec jednu hlasovečku od Markéty.
2: Ahoj bando, ráda vás poslouchám. Moje ráno je hektické. Vůbec se mi nechtělo stávat. Budík jsem odložila dvakrát. A od rána mám v hlavě tón písničky, znám jenom asi 2 slova a vůbec nevím, co to je za písničku. Možná mi poradíte?
0: Schválně.
2: Je to po páté, na na na na na neznáte, anebo po páté tu svoji lásku poznáte. Každopádně, kdo to najít neumí. Zase to povede vám.
0: Po páté svoji lásku.
2: A krásné ráno.
1: No tak, děkujeme.
0: Takhle, my jsme tu hlasovku neposlouchali dopředu, takže i pro nás je to překvapení teďka.
1: Než to David najde, tak mně se líbí, jak někdo zdraví tady z ostrova Murter, který by měl být podle všeho v Chorvatsku a někdo zase skoro nemůže vstávat, ale jako ta nálada je dobrá očividně, takže...
3: Já jsem to schválně zadal do Google. Po páté tu svoji lásku neznáte a píše mi to, omlouvám se, ale jako umělá inteligence nemám osobní život, emoce ani schopnost prožívat lásku.
0: To je výborný.
1: Tak Market, asi jsme ti zrovna nepomohli, ale snažili jsme se.
0: Pátá právě teď odbyla. To je asi něco jiného.
1: Tak asi ty linky nic, ne?
0: Asi dáme linky, no. Teda. David bude ještě hledat, slibujeme, zkusíme to, jo? Co je v našich silách, v Davidových silách a v silách umělé inteligence. Linkin Park, Up From The Bottom, 6 hodin 12 minut na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Mirai, 6 hodin 19 minut, tohle je Hit Radio, krásné ranko. Asi každý z nás někdy slyšel přísloví káže vodu a pije víno.
1: No rozhodně.
0: No rozhodně. Tak máme tady příběh z Řecka. Řecký ministr zdravotnictví se nechal na tiskovce ke dni bez tabáku vyfotit s cigárem v puse. No a celý Řecko se teďka hádá, jestli je to jako drzost,

0: řekl. Víme, jo? A vlastně viděl to celý národ, tuhle tiskovku, viděl to. Takže za mě to byl plán a naprosto geniální.
1: Každý chtěl mít svoji vakcínu.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz. Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Nové vydání magazínu Reportér.
9: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
8: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
9: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
8: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
9: A spousta dalšího čtení. Když
10: nemůže... Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
11: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
12: Fakt? A kam pojedeme?
11: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
12: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
11: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: jeskyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Dopravní servis a Kuba Bělák. V Brně v Jedovnické ulici poblíž křižovatky s ulicí Velká Klajdovka jsme měli nahlášené sražené divoké prase na vozovce. Dejte tam pozor a s kolonou už počítejte u Lipůvky na tahu na Brno.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu.

0: 6 hodin 31 minut, takhle zní čtvrteční snídaně šampionu na Hitrádiu. Michal, Jasmina, David s vámi. A David, náš nejlepší zprávař pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Milovníci knih se sjíždějí v pražských Letňanech, startuje tam totiž 31. ročník Mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy. Potrvá do 17. května. Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Policie pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy, vzácného historického artefaktu, který má nevyčíslitelnou hodnotu. Neznámý pachatel ho ukradl z baziliky na Liberecku. Podle detektivů měl tmavé oblečení a světlé boty.
0: Myslíte, že ty hadry má pořád na sobě?
2: Skoro určitě, no. Přišel domů a říkal si, tuhle bundu tu jsem měl teprve dvakrát, tak tu si vezmu ještě zítra.
0: Takže co měla sebe? Bílý boty a tmavý kalhoty?
2: A tmavé oblečení.
0: Tmavé oblečení.
3: Jako tady dneska třeba. Jako skoro každý
2: co
3: možná.
2: Co jsi dělal v úterý 12. května?
0: Hele, co tady mám? Být či nebýt? To čumíte, co? Alcazar, hezké ráno.

0: Tohle je slza. Celibát na Hit Rádiu v 6.39. Krásné ránko.
1: Pokud se chystáte strávit víkend třeba na zahradě, tak by se hodilo mít posekaný trávník a ideálně to nechat na někom jiným, než přímo na vás, že jo? Na Hit Rádiu teďka hrajeme o robotickou sekačku Honda Mimo v hodnotě 16 000 korun. Taková malá, tichá, šikovná, ideální na zahradu, zatímco vy si tam můžete pokrylovat, dát si kafe a bejt v pohodě.
0: Malá, tichá, šikovná Honda Mimo. Jak vyhrát? Na našem webu napište hit na náš web na hitradio.cz, který vám vždycky zlepší náladu. Váš oblíbený song, který vás právě dostane z té špatné atmosféry nálady. A když svůj song uslyšíte o víkendu ve vysílání Hit Rádia, tak se stačí do 10 minut dovolat k nám do studia a Honda Mimo, malá, tichá, šikovná, může sekat právě u vás doma.
1: Tak poslouchejte Hit Rádio taky o víkendu a my vám budeme moc držet palce,
0: moc,
1: ať to vyhrajete.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz. Snídani šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: v rodine sú občas bizár. Tak na nich vydelej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Když potřebujete brýle, tak...
2: Pop, optik.
1: Když kontaktní čočky... Tak.
2: Pop, optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
2: Pop, optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
2: Pop, optik.
1: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
3: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
4: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
8: Siko, koupelny, kuchyně.
9: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
10: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Zasekaná je dálnice D1 před Brnem směrem od Prahy. Aktuálně tady můžete nabrat zpoždění i přes 10 minut. Chce to opatrnost i trpělivost. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Van Republic pro lepší ráno 6.53 na Hit Rádiu. Dobrý den.
1: Tak schválně. Kolik rodičů je ideální na jedno dítě? Jasně, asi jste řekli dva a i jeden je někdy dost, protože ne každý má to štěstí třeba, ale v Itálii teďka povýšili. Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti tři rodiče. Dva tatínky a jednu maminku a ten rozsudek už platí.
0: Takže máma a dva tátové.
1: Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam tři.
0: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
2: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
0: Přesně.
2: Jo? Ten jeden tam není sám.
0: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchýně nebo sousedka, takže vlastně pro nás tady v České republice jako nic zvláštního, akorát trošku zvláštní, že teda jsou dva tátové a jedna mamka. Jo? Jaký to má ještě další výhody?
1: Tak Vánoce možná.
0: Ty jo, to je pravda.
2: Dítě dostane víc dárků.
1: No,
0: to je pravda. Od Ježíška, no. Samozřejmě. Třídní schůzky. Tak to je slušná delegace teda, když tam vyrazí všichni v Itálii. Tam možná musí ty lavice jako stuknout. Ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo? Tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?

0: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
5: Partners Banka.
4: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
7: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
14: 7:00 krátké zprávy a David Jošt. Češi souhlasí se zákazem sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle posledních průzkumů se pro zavedení přísných opatření vyslovilo 82% populace. Zákaz telefonů ve školách by potom podpořilo 78% Čechů. Ostře sledovaný případ smrti Matthew Perryho má dalšího obžalovaného. Muž, který měl hollywoodskému herci zprostředkovat dodávky ketaminu, půjde do vězení na 2 roky. Připomínám, že představitel Chandlera v seriálu Přátelé zemřel ve svém domě v Los Angeles v říjnu roku 2023. Ruské úřady utahují šrouby, Moskva zakázala zveřejňovat zprávy, snímky a záběry škod způsobených drony. Právě ty se od vypuknutí války šíří především v zahraničních médiích. Za porušení nejnovějších nařízení hrozí pokuta až zhruba 60 tisíc korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
15: Už 2 miliony korun vybrali lidé na pomoc vyhořelé záchranné stanici pro zvířata v Brně. K požáru došlo minulý týden. Provozovatel stanice Zdeněk Machař pokračuje dál v záchranné práci. Chybí mu ale zázemí pro ošetřovatele. O víkendu budou dobrovolníci likvidovat zbývající následky požáru. Na konto sbírky lze stále přispívat. V Brně a na jihu Moravy bude dneska obloha zatažená a mnohde bude pršet. Naměříme nejvýš 16 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
16: Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
17: My vám stále přejeme hezké ráno.
18: Krásný čtvrtek.
19: Snídaně šampionů.
18: Rozpomeňte se, kdy jste byli naposled u doktora. My samozřejmě doufáme, že teda hodně dlouho ne, jo. Ale rozpomeňte se, jaký máte zážitky třeba z čekárny, jo. A schválně, jestli trumfnete jednu naší kolegyňku. Už za chvíli.
17: Čekám, že přijde hodně zpráv. Počkejte na to, teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.
6: Hit Radio City Brno.

0: Pět minut po sedmé ladíte Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Před chviličkou jsme říkali, ať si vzpomenete na své zážitky od doktorů a z čekáren, a nebavíme se o tom náhodou. Naše social kolegyně Sapča nám dneska psala, že už třetí den sedí v čekárně u doktora, a uvědomili jsme si jednu věc, že ty čekárny jsou opravdu takový jako prokletý a dost zvláštní místo, jo? Protože tam vždycky nastanou nějaký bizarní situace. A právě ta Sapča, ona tam přišla třeba ráno a odcházela v 7:30 večer, protože ten její doktor si se všema hrozně povídá, hrozně to natahuje, zdržuje, dokonce prej Sapči teta, ta si tam nosí rybářskou židli, že už s tím jako počítá.
0: Já jsem rád, že jsi to vysvětlila, protože jsem si říkal, proč tam teda už je 3 dny v kuse, jakože neví, kde je východ, nebo...
1: Je to takhle, a jako ta rybářská židle tam mě teda hodně překvapila, musím říct.
0: No, rozhodně asi každý z nás zažil v čekárně nějaký takový trošku bizárek, na tom se shodnem. Neklepejte, vyčkejte na příchodu sestry. To je asi na dveřích všech ordinací, si myslím. No a přesně, je to takový. A já bych jenom tohle, a já bych jenom tohle. A já jsem takhle jednou seděl a říkám, já taky potřebuju jenom vyšetřit. Jo? A to je jenom tohle. No a jednou jsem byl takhle v čekárně a pán, který tam čekal staršího věku, už to nevydržel. A do ženy, která přišla a klepala tam, se extrémně pustil. Jo? Ta atmosféra v té čekárně byla taková, jak to říct, dala by se kráje takzvaně. A já jsem jako usoudil, že je lepší odejít a přijít jindy, jo? Protože to, co se tam dělo, to byla šílenost. Takže zážitek z čekárny já mám. Co David, něco speciálního?
2: Dlouho bych vzpomínal, ale je teda pravda, že tu ceduli neklepejte, počkejte na příchod sestry, přečtu vždycky až potom, co zaklepu, a pak si připadám jako největší jouda, no.
0: Tak já nevím, jak jako velkým písmem to tam mají ty doktoři dávat na ty dveře. Mně přijde, že čím jsem starší, tak tím to je větším písmem, že ty lidi opravdu to nechápou a jsou třeba jako tady David, nevím, a klepou, jo? A až teprve pak si to přečtou, tak já nevím.
1: Co vy? Co jste bizarního zažili vy v čekárně? To nám dejte vědět, to nás zajímá. Klidně formou hlasovky, ať to slyšíme.
0: No a samozřejmě budeme rádi, když se připojí i lékaři, když to budeme mít takzvaně jako z první, jo? Spoza dveří. 777 937 777, to je číslo, kam můžete nahrávat hlasovky přes WhatsApp. A nebo nám to napište normálně, klasicky zprávu, pokud se vám nechce hlasovka nahrávat. Vrátíme se k tomu teď. Další skvělá muzika, tohle je Lenny Kravitz, Fly Away, na Hit Radio v 7:08. Hezké ráno.

0: Jeden z rychlejších kousků ve vašem playlistu, ten máte uložený jako Hit Radio, Mikolas Josef. Ferrari, 7 hodin, 14 minut. Krásné ráno.
1: Co bizarního jste zažili v čekárně nebo ordinaci u doktora? K tomu jsme se dostali díky naší kolegyně Sabče, která má zážitku od doktora až, mají tam u nich jednoho hodně speciálního doktůrka. Nicméně, jak jste na tom vy?
0: Přišla nám třeba hlasovka od Jany přímo z ordinace.
2: Dobré ráno, já vás zdravím z ordinace, kterou teda za chvilku otevřeme. Chtěla bych říct, že my teda na dveřích ordinace už dávno cedulku neklepejte nemáme, protože to je úplně zbytečné. Takovým pacientům, kteří zaklepou a říkají, sestři, já chci jenom, říkám takzvaní jenomy, protože ze slovíčka jenom je věta, která trvá třeba 3-4 minuty a ono to opravdu zdrží nás v práci a ruší hlavně lékaře, který je vevnitř v ordinaci a mezi tími zvoní pacienti, telefonují, kteří prostě nevydrží na telefonu a pak tvrdí, že jim ten telefon nezvedám, zatímco já řeším třeba pacienta ve dveřích a tak dále, a tak dále.
0: Tak tady to máme z té druhé strany, takzvaně spoza dveří.
1: Spoza dveří, ale co klienti nebo nemocní?
0: Jako pacienti, myslíš, jo?
1: Pacienti.
3: Klient. Další klient, prosím.
1: Další klient.
0: Tady nejseš na přepážce v bance.
1: Tak Hanka píše. Vedle mě seděl pán, co si do čekárny přinesl vajíčkovou pomazánku v létě a ještě si ji tam mazal na rohlíky. Skvělý.
3: Tak to je trošku k tomu tématu, co jsme řešili včera, že jo?
0: Co myslíš teďka?
3: To jídlo v kancelářích.
0: Jo, jídlo v kancelářích, no, jasně. Tak pak tady je taky Adam. Jeden děda u nás v čekárně komentuje každého, kdo přijde. Ten nevypadá dobře a ten tohle a ten tamto a podobně. To je super.
1: Bobina. To, co zažívají hlavně sestřičky zpoza druhé strany dveří, věřte mi, to ani radši nechcete vědět. Ono stačí jen, když 900 tisíckrát denně slyšíte, že já chci jenom a pak má sestra chuť spíš fyzicky ubližovat, než pomáhat. Takže tam to máme jako k té první hlasovce.
0: To je bomba. Mně se líbí, že to slovo jenom, který než ho vyslovíš, neuplyne ani vteřina, tak ve finále znamená třeba 12 minut, jo. 15, 20, půl hodiny. A taky píše Terka, dobré ráno, já nemám příběh z čekárny, ale z ordinace. Když jdu jednou za rok na prevenci k ženskému lékaři, vždy jsem dopředu obrněná, s čím zase přijde. Jelikož pan doktor se hrozně rád povídá a tak prohlídka, která je za 10 minut hotová, se někdy protáhne i na půl hodiny. Nejraději vypráví vtipy, když má zabořenou hlavu tam dole. A to jsem vždycky na mrtvici. Krásný den.
1: Jako žena soucítím a nechtěla bych tohle zažít, takovouhle debatu tam.
0: Tak my vám děkujeme za vaše zprávy, za vaše historiky z ordinací, z čekáren. A jestli bych mohl, já bych jenom zahrát jenom písničku. Šlo by?
1: Jenom.
0: 4 minutky, jestli zvládnete. No. Zayn a Sia, Dusk Till Dawn na Hit Radio. Hezké ráno.

0: odstranění klíšťat. Atix. Zmrazte klíště. Čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymum.cz.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
15: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
16: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
15: Fakt?
16: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
15: Tak jedeme.
16: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
15: Kdo na to jde
16: od lesa, koupí auto od Esa.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
18: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
19: Bauhaus, když se to má podařit.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 197. kilometru směrem od Vyškova se střetlo osobní auto s nákladním. Kolona má asi 2,5 kilometru. Chce to opatrnost i trpělivost. Přejeme šťastnou cestu.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: je skvělá novinka od Ale Farben, Baby Goodbye na Hit Rádiu v 7.31. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: O botasky z Lidlu je velký zájem, limitovaná edice se rychle vyprodala a překupníci už nabízí tenisky na internetu, chtějí za ně i dvojnásobek původních 2000. 2200 gramů, taková je hmotnost obřího rubínu, který našli v asijské Barmě. Z hlediska váhy představuje fialovo-červený drahokam druhý největší nález svého druhu v této asijské zemi. Pivo je zdravější, než se doposud myslelo, obsahuje totiž větší množství vitamínu B6. Ten si tělo nedokáže samo vytvářet, je důležitý pro mozek, krev i imunitní systém a nachází se v široké škále potravin.
0: To je zajímavá informace.
3: Pro pány převážně.
0: Takhle, jak s touto informací naložíte, necháme na vás.
2: Víkend se blíží.
0: Prodáváme, jak jsme nakoupili, tak o nadcházejícím víkendu s doplňováním vitamínu opatrně, ať nemáte nakoupenovi. Můžete u nás nenakoupit, ale získat další dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 2026. Tak kdo byste chtěl na tuto spektakulární show vyrazit, pište Chci soutěžit na 777 937 777.

0: John, Dua Lipa, Cold Heart. Tohle je Hit Radio v 7 hodin 35 minut. A tohle je další šance vyhrát dvě vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni 7. srpna 2026.
1: Rychlá pětka.
0: Tak, a o další dvě vstupenky se zasoutěží Lucie. Lucko, krásné ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj.
0: Dobré ráno, Lucie z Kroměříže, tak by si udělala výlet do Prahy. Co ty a Marek Ztracený?
2: Máme ho rady, máme.
0: To je dobře. A nějakou písničku neoblíbenější, kdybyste měli vypálit takhle z hlavy?
2: Asi Naše cesty, že holky?
0: Naše cesty, souhlasím. A slyším, že tam máš pomocnice, teda říká holky, jak se jmenují děvčata?
4: Izzy, Jule.
3: Ahojky.
0: Ahoj holky. No tak pojďte pomoct mamce vyhrát ty lupeny na Marka Ztraceného.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
3: Jak se jmenuje křestním jménem současný americký prezident?
2: Donald.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, které zvíře je známé tím, že spí hlavou dolů?
4: Je to pír.
0: Ano. Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
3: Který měsíc v kalendáři je v pořadí 5.
2: Teďka květen.
3: Ano.
0: Je to tak?
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje postavička námořníka, který získává sílu ze špenátu?
2: Ne,
3: Pepek. Tvá hádka.
0: Tak, dopadlo to. Tak a teďka poslední, 5. Trošku počítací otázka.
3: Kolik kilogramů má 1 tuna?
2: 1000. Dobře.
0: A 1000 je správně. Vy jste neuvěřitelný, holky.
3: Holky, gratulujeme.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, tak 2 vstupenky na Marka Ztraceného a na Letenskou plaň. Posíláme, zeptám se Lucie, s kým půjdeš?
2: Prosím?
0: S kým půjdeš na koncert?
2: No, my asi budeme muset přikoupit teda 2 vstupenky, aby jsme šli celá rodina, no.
0: No, David...
2: A nebo ještě zasoutěžit jednou.
0: A nebo zasoutěžit, tak třeba to klapne zítra. Opět o 7:30 v rychlé pětce, jo? Tak mějte se krásně, děkujeme za soutěž a zase někde na Hit Rádiu. Ahoj.
2: Tak jo, díky, čau.
3: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Možná to máte podobně jako náš David tady a je to vaše oblíbená Chci zas v tobě spát na Hitrádiu v 7.42. Hezké ranko.
1: Je to přesně rok, co máme papeže Leva 14. A já musím říct, že je to celkem frajer. No to už jsme mohli pozorovat jako i v minulosti. Ale teďka ho vyfotili v sutaně, v takovém tom rouchu jeho. Jo. A čekali byste, že dole bude mít něco úplně jiného, než tam měl. Měl tam tenisky. Ne, na nohou.
2: Jo.
1: Tak to jsem nechtěla, pardon, dobře. Ano, chápu. Měl tam bílý značkový tenisky a já jsem si v ten moment řekla, jak mám vlastně jako předsudky, jo? Že bych čekala nějaký jarmilky, nějaký střevíčky, něco, co se hodí k tomu rouchu a on je úplně normální a to je boží.
0: Mně se je to boží. Mně se líbilo, nebudeme říkat tu konkrétní značku, ale stačí říct, že na těch teniskách byla fajfka, že to je opravdu jako certifikovaný papež. Že to je jako opravdu, že ten lev je na svém jako správném místě, jo?
1: Echt papež,
0: echt papež
1: prostě.
0: Jo? Nicméně já jsem tady našel na stránkách Vatikánu, konkrétně tady k tomu větu, jo? Nebo informaci. Není nějak extravagantní ten, kdo si oblékne předepsané liturgické roucho. Ani tým nedává najevo jakousi svou politickou příslušnost. Přijmout to, co se pro jistou příležitost patří, je projevem pokory. Amen.
1: Amen.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Hit Radio.
4: Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
5: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelázně.cz.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
14: Je
2: ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
2: Mirá.
12: Rybičky.
2: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
2: Harley.
12: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
12: A pozor, jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
14: Pryč DPH! Pryč DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
17: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
16: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. S komplikacemi počítejte kvůli nehodě na dálnici D1 na 197. kilometru směrem od Vyškova se střetlo osobní auto s nákladním. Připravte se na kolonu. Šťastnou cestu všem.
20: Mami, proč máme všechno od konceptu?
21: To jen se zeptej tatínka.
22: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
23: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
24: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
25: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 7.55, posloucháte čtvrteční Hit Radio, hezké ráno. Nejhledanější výraz na internetu a nejhledanější věc v reálném světě je lebka svaté Zdislavy. Možná jste o tom slyšeli, myslím si, že určitě. Z baziliky v Jablonném v Podještědí zmizela lebka svaté Zdislavy. Co je teda úplný bizár, že zloděj nechal šperky i zlato jen tak ležet a vzal právě jenom tu lebku. Prostě jí čmajznul.
1: Na co chtěl jako lebku zrovna?
0: Nevím, jako jde mi z toho hlava kolem teda. Nedokážu to vymyslet jako k čemu. Tak může zkoušet třeba být či nebýt doma.
2: Nebo se může snažit tu lebku prodat na černém trhu se starožitnostmi.
0: Mm-hmm. Třeba. A nebo těžítko prostě.
2: To by bylo docela drahý těžítko.
0: Ale je to zvláštní, já o tom fakt přemýšlím od včerejška, když si říkám, že takovej hlav jsou plný hřbitovy, tak proč zrovna potřebuješ jako hlavu?
1: Možná chtěl nějaký speciální vývar prostě.
0: Svatý Zdislavy, no. Já nevím, já jsem teda viděl, na internetu koluje video té lebky, jo. Já si myslím, že spíš by pomohlo video toho muže, jo, než té lebky. Když jsem teda odborník, tak já nevím, no.
1: Co mi přijde ale hrozný, my jsme zjistili ještě, že Zdislava, teda svatá, je patronkou českého národa. Hmm. Takže my jsme vlastně přišli kolik? 2 dny před startem mistrovství světa v hokeji o patronku českého národa teda.
0: Takže to není náhoda třeba.
2: Tak když vypadnem, tak aspoň to máme na co svít.
0: Ale třeba, někde se to dělá takhle, jo. Hele, my tady na chvíli zasnem, vy ji tam vrátíte a budeme dělat, že se nic nestalo.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeká nás počasí jako na houpačce, nakonec jak už jsme letos zvyklí. V druhé polovině týdne počítejme s deštěm, který zase příští týden nahradí jasná obloha se sluncem. Pršet bude o víkendu především na Moravě a ve Slezsku, kde by mohlo napadnout až 50 mm srážek. Naopak poneděli počítejme se sluncem a teplotami kolem 20 stupňů. Ruské drony vůbec poprvé od invaze na Ukrajinu zasáhly Užhorod, město, které leží méně než kilometr od slovenských hranic. Podle úřadů šlo o dosud nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast. Slovensko kvůli bezpečnostní situaci uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Peníze, vandalství nebo sekta, vyšetřovatelé se nemohou shodnout, co bylo motivem krádeže lebky svaté Zdislavy. Vyšetřovatelé na internetu sdíleli fotografii z místa činu, o pomoc žádají veřejnost. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Na společnou snídani zve město Znojmo. Akce proběhne v sobotu od 8 do 10 hodin v ulici Přemyslovců v rámci Dnu partnerských měst. Těšte se na skvělou atmosféru, vůni kávy, koláčky a setkání s lidmi z různých koutů Evropy. Organizátoři ocení, když vezmete nějakou dobrotu sebou. Po snídani pokračuje program na Horním náměstí. Společná snídaně se osvědčila mimo jiné i v Brně. Dneska bude v Brně a na jihu Moravy obloha zatažená a může sprchnout. Teploměr ukáže nejvýš 16 stupňů. Celzia z Brna, Jitka Valašková.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Dobré ráno, šampione.
5: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
6: jsme tady pro tebe.
5: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Ahoj, hezký ráno.
4: Krásný čtvrtek vám přejeme, ahoj.
5: Snídaně šampionů.
7: Minutu po osmé rozjíždíme třetí třetinu čtvrteční snídaně. Hrozně to letí ten týden, co?
4: Letí to dost teda, tak ne, snad i vám.
7: Neskutečný. Tak vám přejeme hezké ráno, no a co by vás mohlo zabavit v dalších minutách? To jsou samozřejmě hity Simple Plan, Welcome to My Life. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio City Brno. Yeah.

0: Welcome to my life, tohle jsou Simple Plan. Welcome to my life. 8 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A v České republice se rozmohl takový, no jasně, nešvar. Lidé začali používat názvy svých Wi-Fi sítí jako veřejnou nástěnku. Jako vzkazy sousedům. A mně to přijde naprosto geniální. Jo? Co jsem tady četl, objevuje se tady třeba stiš tu televizi v noci, anebo slyším vás, až v ložnici více snažte.
1: Já jsem tohle zažila teda. Ne, že bych já si s někým vyřizovala účty, ale někdo se mnou. A předpokládám, že to bylo na zpěv, když jsem fakt hodně řvala, jo, takový jako tvrdší songy a byla tam Wi-Fi na nervitak. A předtím tam ta Wi-Fi, nebo takhle, nervitak, jo. A předtím tam ta Wi-Fi takováhle nebyla. Takže si myslím, že to určitě bylo na mě, no.
0: To přijde fakt skvělý, no. Že jako místo nudných názvů, jako nevím, TP,

0: Link jako 22.13, tam prostě střelíš. Já si pamatuju jednou, takhle jsem potkal Wi-Finu, která se jmenovala Jednou tu pravou najdeš.
1: Ježíš, to je hezký.
0: A teďka nevím, ono se to dalo vyložit jako víc způsoby, že samozřejmě ty tě napadl ten hezký jako důvod způsob, no. Ale já si spíš myslím, že to bylo vzkaz pro někoho, kdo se snaží připojit na nějakou jako Wi-Finu zadarmo, víš, a že to je, hele, jednou tu pravou najdeš. Ale ta byla zaheslovaná samozřejmě, takže tam se ten člověk úplně nechytal, no. Tak by nás zajímalo, a vy, kdo nás posloucháte, jestli je nějaký takový vzkaz, který byste takhle jako je to vlastně anonymní, ty nezjistíš jako z jakýho by to ta Wi-Fina je, že jo?
1: No, kdybyste chtěli prostě něco vzkázat sousedům pomocí Wi-Fi, tak co by to bylo? Co byste tam tak jako napsali?
2: Ta Wi-Fina nervy tak mohla být teoreticky vzkaz mezi dvěma partnery, že jo?
1: Třeba, no.
0: Tak co byste vzkázali vašim sousedům? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp. Můžete se taky nabourat na naši firemní síť tady a dát nám to normálně na interní disk. A nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou nebo zprávou. My k vám posíláme další hity Lukas Estrada, Close Your Eyes. Hezké ráno.

0: takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Tohle je Miley Cyrus, End of the World. Za 2 minuty 8:45. Michal Jasminovic s vámi, přejeme krásné ránko. Řešili jsme, že lidé si z názvu Wi-Fi sítí dělají veřejnou nástěnku. Posílají tak vzkazy ostatním sousedům. A zajímalo nás, jak máte pojmenovanou Wi-Fi vy, nebo jaký vzkaz byste do názvu Wi-Fi sítě dali.
1: Děkujeme za všechny zprávy, které jsou fakt dobrý. Petr třeba napsal... Nehulte tu trávu furt 10 a po 22. nepotřebuješ vysávat.
0: To je skvělý. Tam bych napsal, taky bych takhle si zařídil vetonu a napsal bych tam něco třeba s praním, jo? Že po 22. se nepere.
1: Ano, my to máme u nás, my bydlíme v 5. patře a ze 6. pořád slyšíme, jak perou ještě ve 3 ráno.
0: Přesně. Takže... Ondra píše, ahoj, já mám Wi-Fi jako pozorovací vůz 3 a jak jsem potkal sousedku, byla přesvědčena, že někdo u nás musí vyrábět drogy, protože v okolí je nějaký pozorovací vůz policie, který nás poslouchá.
1: Týna, ahojda. Moje Wi-Fi by se mohla jmenovat Nečuť tak, mám venku prádlo. No a to taky, no. Když sousedí kouřej, teďka ti to přesně jde na to prádlo na tom balkoně, to je dost nepříjemný.
0: Dobrá inspirace. Děkujeme za inspiraci, tak je tady hlasovka od Ivy.
2: Ahoj, tak moje Wi-Fi, no. Pro sousedy by se asi jmenovalo v neděli při debatách zavírej v okno. Nic lepšího, než když si takhle v neděli sedneš na terasu, chceš si přečíst klidu za knížku, uvaříš si k tomu kafe a posloucháš politickou debatu.
0: To je fakt. A ještě hlasovka od Radka třeba.
3: Dobré ráno, rádio. Tak jeden z mých vzkazů by byl, se kterým se potýkám delší dobu u nás. Odpadkové pytle patří do kontejneru.
0: Souhlasím.
1: To je téma taky všude, no.
0: Souhlasím. Takže možná jsme vám dali nějakou inspiraci, jak si Wi-Fi pojmenovat, a nebo že vás to vlastně třeba ani nenapadlo, jo? Tak teďka úplně vidím, jak se projíždíš městem a jsou tam ty Wi-Fi. Nehul po 10. Teďka neper po 10. Mě by zajímalo, tak jako čistě do větru, jak byste vy, kdo nás posloucháte, pojmenovali Wi-Fi síť, kdybychom byli vašimi sousedy my tři. Tak schválně.
1: A je.
0: Napadá vás něco?
4: Buď trochu vtipnější, Michale.
0: Poetika, hezké ráno.

tvrdil, že vidím všechno správně, jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame a v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo, když ta ozvěna tam

se místím, co je kolem. Všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu. Víři v souběhu se zpětnou vás.

0: Tohle je Poetika, taky čtvrteční Hit Radio. Za malou chvíli další parádní muzika, Taylor Swift, The Fate of Ophelia, taky třeba Linkin Park. No a pro vás, kdo nás sledíte za volantem, taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, kde to ve čtvrtek ráno stojí.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jo, ještě beton.
7: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
8: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
9: www.onlineshop.cz.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
12: Co?
11: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
12: No proto.
11: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
13: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
13: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
13: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
13: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
13: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
15: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
16: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
17: Hele, vyšla nová kaplinka.
18: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
17: Portugal.

0: K bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 pozor na nehodu na 197. kilometru směrem od Vyškova. Připravte se na kolonu. A na D1 na 182. kilometru směrem na Prahu pozor na odstavený náklaďák.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Taky o 8:30 posloucháte Hit Radio, kde dohrála Taylor Swift. S váma Jasmin, Michal a taky David, který pro nás má
1: ranní update.
2: Čeští házenkáři si na světovém šampionátu nejspíš nezahrají. Po včerejší prohře s Francií téměř ztratili naději na vysněný postup. Český výběr v brněnské hale podlehl favoritovi 26-37, odveta se hraje v neděli. Češi omezují cestování, před letními dovolenými se začíná projevovat dopad války na Blízkém východě. Cestovní kanceláře podle posledních zpráv registrují zhruba čtvrtinový propad. Už zítra to všechno začne, startuje další světový šampionát v hokeji. Češi do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. Připomínám, že loni jsme vypadli ve čtvrtfinále se Švédskem.
0: Tak se těšíme, zítra teda s Dánskem v kolik?
2: Je to 20 hodin a 20 minut a já jsem našel takovou zajímavost, že naposledy, když Češi vstoupili do turné utkání s Dánskem, tak nejenže vyhráli 2-0, ale na šampionátu v roku 2012 jsme získali bronzové medaile.
0: Takže zítra večer všichni stras u obrazovek. Teďka už C-Block, So Strung Out na Hit Radio.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší ráno, PH Electro na Hit Radio. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko přejeme.
1: Je tu novej pracovní trend, který upřímně zní jako český pracovní trend. Mm-hmm. Najdeme se v tom možná někteří Češi. Lidi přijdou ráno do kanceláře, chtějí, aby je viděl šéf, že tam jako jsou nastoupený, tak si udělají to kavčo, ukážou se a pak jdou zase domů, jakože na home office, ale podle mě tam nic nedělají.
0: Mm-hmm. Mám s tím jistou zkušenost.
1: Jo.
0: Mám s tím jistou zkušenost, nemůžu říct, ve které práci to bylo, ale dělával jsem to. Co ty, Jasmin?
1: Jako, myslím si, že ne. Nenaskytla se mi ta příležitost, co Davidovi.
2: Takhle u moderátorů je to trošku komplikovanější, protože kdyby u toho mikrofonu stál jenom hrnek s kafem, tak by si myslím dřív nebo později si toho šéf všimnul. No.
0: Říkala umělá inteligence David. No tady David vlastně vůbec není.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
4: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
4: Více na světrovnátek.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Od výkopu až po klíč. Co to je?
9: To je Stalpe.
8: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
12: se to má podařit. V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
16: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
17: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
18: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
9: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.

0: Tohle je Plamen na Hitrádiu, Kateřina Marie Tichá. A schválně, vy, kdo nás sladíte, pojďte si vzpomenout na SMSky od vašich dětí. Určitě tam najdete nějaký speciální poklad, něco roztomilýho, drzýho, vtipného, nebo opravdu echt divného. A právě takováhle SMSka vám teďka může hodně přilepšit.
1: Když si na nějakou takovou SMSku od vašeho dítěte vzpomenete, tak nám ji můžete poslat na web Hitrádia a díky tomu soutěžit s Tesco Mobile a vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a taky každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
0: Hezký, to je týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to každý den někdo z vás vyhrává denní výhru karetní hru Surikarty. Tak když nám napíšete na web Hitrádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám poslali vaše děti, tak můžete tohle všechno vyhrát.
1: V soutěži pokračuje dál a zároveň denní výhru vyhrává tentokrát Verča a jí napsala dcera zprávu, jo. Ani tě nevidím a cítím, jak jsi toxická, tvoje dcera. Což jako takhle, není to vůbec hezká a milá SMSka, ale zase jí zařídila výhru, Verče, že jo? Takže vlastně všechno špatný pro něco dobrý, jak se říká.
0: Tak pokud byste si taky takovouhle SMSku od vašich ratolestí chtěli přivydělat, stavte se na webu hitradio.cz, kde najdete komplet detaily a podrobnosti.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Hit Radio City Brno.

0: Tohle je čtvrteční hit rádio Ed Sheeran chvíli před devátou a to znamená, že se s vámi jdeme pro dnešek rozloučit.
1: Slyšíme se zítra zase od 6 do 9, i když teda bez Michala vlastně.
0: Já odjíždím, dáme pán vesmír Beskydy, takže se možná potkáme někde po cestě do Beskydy.
1: Tak
0: do
1: už Beskydy, neprovokuj, no dobrý.
0: Tak užijte si víkend, komu třeba taky začíná dneska, nicméně zítra si to užijte tady s Jasmin a s Davidem, no a zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, štěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Za necelé 3 minutky odbije 9. hodina raní a tak, jak jste zvyklí, právě v tuto dobu se vám od mikrofonu Hit Rádia City Brno hlásí Ondra Blaho. A rovnou nabízím nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a začneme na Kniničské ulici. U křižovatky s Veslařskou tady ve směru do centra došlo ke střetu osobáku a nákladňáku. Provoz je v místě řízen kyvadlově, kolona má přibližně 1 kilometr, takže se tam určitě zdržíte. Další problémy, co se Brna týče, jsou v Heršpické ulici u křižovatky s Poříčí. Tady stojí na vozovce porouchané vozidlo, ze kterého vytekl olej na vozovku, takže i tady se zdržíte, dávejte pozor. Třebíčsko mezi Valdíkovem a Náramčí, tady došlo k dopravní nehodě osobního auta. D1 217 ve směru na Vyškov, tady stojí porouchaná dodávka. No a další pokažený osobák je na trase ze Svitav na Brno, konkrétně za Skrchovem. Jezděte opatrně, šťastnou cestou a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 a 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes začíná první z 5 výluk. Budou až do 27. května na tratích v Královéhradeckém, Středočeském a Pardubickém kraji. Místo vlaků budou jezdit autobusy. Ne všechny spoje, ale budou mít zajištěné návazné přípoje. Taky Ostrava letos hostí preventivní akci Stan proti melanomu, a to už dnes v obchodním centru Avion. Pigmentová znaménka tu odborně vyšetří tým specialistů. Jak ale předejít jejich výskytu, poradí dermatolog Peter Arenberger.
7: Nechodit na sluníčko přes poledne, používat fotoprotekci, ale ne k tomu, abychom mohli celý den ležet na sluníčku, ale jenom jako doplněk, nosit textilní fotoprotekci, klobouk, košile, případně ochranné brýle a samozřejmě krém.
6: Stan je tu otevřený od 10 do 18 hodin. Fotbalisté Slávie ve 3. kole prvoligové nadstavby porazili doma Jablonec 5-1 a obhájili titul. 2 zápasy před koncem soutěže mají v čele tabulky nedostižný 7-bodový náskok na 2. Spartu. Červenobílí si zároveň opět zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů.
0: O počasí už jsme se dozvěděli ve zprávách, já připomenu aktuální teploty. V Brně a na Jižní Moravě teď měříme okolo 11 stupňů, odpolední maxima na 14, ale jak už zaznělo, bohužel ode dneška až do neděle musíme počítat s oblačným a taky deštivým počasím a maximálními teplotami okolo 12 až 14 stupňů, ale od pondělí dál by mělo být zase dobře a v druhé polovině příštího týdne by se teploty mohly dostat zase nad 20 stupňů.
1: Hit Radio City.
0: Ale počasí nám rozhodně náladu neskazí. A spraví Black Eyed Peas, Hunter X a nebo kapela Coldplay. Pěkné dopoledne.

zpráva, která nenaštve, ale která vám naopak vykouzlí úsměv na tváři, prostě něco pozitivního, co neslyšíte v žádném jiném rádiu. Přesně takový je každodenní start dopoledního vysílání Hitrádia City Brno a nejinak tomu bude dneska, ve čtvrtek 14. května, den po neobvyklém zásahu hasičů a strážníků v centru Brna, kteří nepomáhali uvězněnému seniorovi v jeho obydlí, ani žádnému dezorientovanému boverákovi, který přebral nad svoje síly. Přátelé, do jednoho z vnitrobloků na třídě kapitána Jaroše, tedy vlastně do úplného centra Brna, se zatoulala srnečka. Fakt. Nám tady po výstavišti běžně běhají zajíci, protože to mají vlastně k lesům nedaleko. Ale srnka v centru? Já pořád přemýšlím, odkud se asi zaběhla. A když pominu auta, tak co asi říkala na to, jak si v centru Brna žijeme? Přeci jenom těch parků tady máme taky docela dost pastvin a míst, kde by jí mohlo být krásně. To už se samozřejmě nedozvíme, ale co je důležitý, tak tři hlídky strážníků je za asistence právě hasičů, chytili do odchytové sítě a zvíře pak v pořádku vypustili do lesa u brněnské přehrady. Tak pokud se jí líbilo, tak se třeba vrátí.

0: Naše milovaná kapela Činasky v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno se čtvrtečním datem 14. května. Když se podíváte do kalendáře, tak vidíte, že dneska slaví Bonifác a uzavírá tak trojlístek zmrzlých mužů Pankrác, Servác a Bonifác. Já bych rád pozdravil všechny sadaře, všechny vinohradníky, všechny zahrádkáře. Vypadá to, že jsme je snad přežili, tyto tři zmrzlé chlapce. Bohužel někdo si fásl hodně, někoho to naštěstí jenom lízlo. Každopádně od teď by už i ty noci měly být relativně teplé, tak věřím, že další následky nějakého zmrzlého počasí už na naší úrodě neucítíme. Každopádně, a vždycky, když vidím tu trojici v kalendáři, tak si říkám, že jim někdo prostě chybí. Jo? Tak jak byli tři mušketýři, zároveň čtyři, a to Portos, Aramis a ten čtvrtý D'Artagnan, tak jako by i tihle tři frajeři potřebovali někoho do party. Říkám si, že když je zítra pátek, 15. před víkendem, takže by to mohlo být klidně Pankrác, Servác, Bonifác a zítra Bumbác.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
4: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
3: Hotel Pegas.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Znojmo slaví 800 let. A po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhů města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení. Je to další kapitola. Znojmo800.cz.
10: Siko, koupelny, kuchyně.
11: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
12: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
13: Gap.

0: style for every generation.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.ymum.cz.
4: Nové vydání magazínu Reportér.
5: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
4: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
5: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
4: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
5: A spousta dalšího čtení.
2: To

0: rovná zeď.
1: Tvit.
2: Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Tuhle mám rád. Ta dokáže nakopnout Ray Dalton Blood Run in 5 minut po 9:30 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. A přináším další skvělou zprávu, ostatně tak, jak je zvykem, mezi 9:00 a 10:00 na Hit Rádiu. Přátelé, včera krátce po 9:30 večer policie konečně našla dívku, kterou hledala takřka týden. Minulý týden ve středu totiž nedorazila domů. Rodině tehdy telefonicky řekla, že jí ujel autobus a že přijede později, a od té doby byla nezvěstná. Rozjelo se skoro týdenní pátrání a naštěstí se včera u obchodního centra v Modřicích našla. Konec dobrý, všechno dobré, hlavně ať je holčina v pořádku a hlavně ať je v pořádku celá rodina, protože taková událost vztahy určitě ovlivní.

0: Mark Amber, Belong Together, 4 minutky před 9:45 v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno. Patříme k sobě, ostatně stejně tak jako hrníček a talířek, vidlička a nůž, zadek a hrnec, nebo záchod, nebo jakkoliv jinak chcete, ale taky skvělá muzika do dopoledního vysílání, ve které už za chvíli budeme pokračovat, protože máte-li chuť na něco českého, tak vám nabídnu korunovanou královnu české pop music a taky trošku polské, i když to je možná ještě o něco více, Evu Farnou a zazní taky Jason Derulo. Zkrátka dobře, dokonalá muzika pro čtvrteční dopoledne i v těch příštích minutách.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
5: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
4: No jako já.
5: Oční klinika Oftal.
4: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás. Na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
12: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
13: www.hrady.cz.

0: italské kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
2: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
3: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší muzika, ale samozřejmě taky ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. To vám nabízí Hit Radio City Brno. Takže aktuálně si dávejte pozor stále na Kníničské ulici u křižovatky s Veslařskou ve směru do centra, kde došlo ke střetu osobáku s nákladňákem. Provoz je v místě řízen kyvadlově a kolona má přibližně 1 kilometr. Další problémy jsou na D1 na 178. ve směru na Brno, kde stojí na vozovce porouchané nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Porouchaná dodávka je také na 217. kilometru D1. A aby toho nebylo málo, tak ještě na D1 i 184. kilometr komplikuje dopravu, konkrétně za sjezdem na Rosice, kde došlo k dopravní nehodě, a tady je potřeba počítat se 4-kilometrovou kolonou. Tak buďte opatrní a vaše dopravní informace volejte na 546-220-220.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.
1: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální cena benzínu dnes lehce stoupla na 44 korun za litr. Nafta naopak zlevnila a její nejvyšší povolená prodejní cena klesla na 41 korun 86 haléřů za litr. Ministerstvo financí zároveň vyzvalo provozovatele benzinek, aby maximální povolené ceny využívali jen ve výjimečných případech. Češi budou fandit hokeji i z dovolené u moře. Cestovní kancelář Čedok letos rozšířila fanzóny v oblíbených zahraničních destinacích, kde konkrétně ví mluvčí kanceláře Klára Divíšková.
2: Přímé přenosy budou dostupné ve vybraných hotelech, restauracích a barech, například v Řecku, Španělsku, Portugalsku nebo na Kanárských ostrovech. Češi jsou hokejový národ a zájem o sledování zápasů během dovolené nás pokaždé velmi mile překvapuje. Naši delegáti zároveň připravují informace přímo na místě tak, aby fanoušci nepřišli o žádný důležitý zápas.
1: Šampionát startuje už zítra. Čínský vůdce Xi Jinping dnes uvítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského nástupu do funkce. Si prohlásil, že Čína a Spojené státy by měly být partnery a nikoli rivaly. A varoval Trumpa, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí. Trump řekl, že vztahy USA a Číny budou lepší než kdy dříve. Čeští házenkáři v úvodním utkání play-off kvalifikace o mistrovství světa utrpěli doma debakl 26-37 s favorizovanou Francií. Už před venkovní odvetou tak ztratili reálné šance na postup na závěrečný turnaj. Odveta se bude hrát v neděli.
3: Počasí, které aktuálně panuje na celé jižní Moravě, je hodně proměnlivé. Aktuálně skoro zataženo, teploty okolo 11 stupňů Celsia a na některých místech už začalo drobně poprchávat. Odpolední maxima kolem 14, no a s dešťovými přeháňkami musíme počítat během celého tohoto víkendu. Navíc je s teplotami okolo 12 až 14 stupňů Celsia.
0: Hit Radio City Brno.
3: 10. hodinu dopolední odstartujeme se CEO Robinem Schulzem a zazní taky Adam Ďurica. We'll be right back.

Kdybyste mě to řekli před rokem a něco, tak bych se vám vysmál, protože jako realista bych si absolutně nedokázal představit, že by se něco takového mohlo stát. Ale zázraky se dějí a ve fotbalovém klubu Zbrojovky Brno samozřejmě taky. A tak se můžeme už dneska bavit o Zbrojovce jako o jistém postupujícím do nejvyšší fotbalové soutěže po dlouhých letech zmarů. A je potřeba za to ještě jednou poděkovat nejenom vedení Zbrojovky Brno, ale hlavně trenérovi, hráčům a samozřejmě celé organizaci a taky nám fanouškům. Protože jsme Zbrojovku skutečně k tomu postupu hnali, seč nám síly a hlasivky stačily. No tak už se můžeme pomalinku připravovat na mistrovské oslavy. Jak to proběhne? Už příští sobotu, 23. května, nás čeká poslední špíl, navíc doma, proti Českým Budějovicím. Začíná se ve 2. Po závěrečném hvizdu proběhne na stadionu oficiální ceremoniál spojený s předáním poháru, na který navážou oslavy postupové sezóny. Takže se můžeme těšit na společné oslavy hráčů a fanoušků na Štěrkové ploše směrem k tribuně Západ, otevřenou fanzónu a hlavně pivíčko zdarma, poutkání pro všechny fanoušky. Jste srdečně zváni. A pokud nemáte permice a potřebujete si koupit lístek, tak buď na Zbroják ID, anebo na www.fczbrno.cz. Já tam rozhodně v sobotu ve 2 odpoledne chybět nebudu.

0: 10.23, doba předobědová a já se tak v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno dívám do kalendária, jestli se dnešek opět neváže k nějakému nápoji, případně k nějakému pokrmu. A ne, k psům. Dneska je den psích maminek, Mezinárodní den uznání čivavy a 50. narozeniny by oslavil Maxi Pesfík. Takhle jako já znám dědiny, které jsou legendární tím, že tam se opravdu psi bojí o svůj život a ne, že by se o ně někdo špatně staral, naopak. Tam je vykrmujou až moc. Ale ne, aby jim chutnal život, ale spíš, aby chutnal... No, přeskočme to. Tohle už dál musíme rozebírat. Možná byste sami věděli, o jakých vesnicích, případně i malinkých městech Jižní Moravy mluvím. My se ale budeme věnovat té vyšší gastronomii, té poctivé. A to už za chvíli, protože pro vás budu mít opět jednu 500-korunovou poukázku do restaurace zdarma.
1: Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je?
6: To je Stalpe.
5: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
7: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.
10: CZ.
12: Jo, ještě beton.
13: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
14: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám.

0: Bauhaus, když se to má podařit.
1: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivometka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Tři sestry Opener Tour 2026. Brno 30.5. Nová zbrojovka. Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry. Vstup 18.00. Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
7: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: 6 minut po půl jedenácté se vracíme k soutěži Nevaříme, posloucháme. Včera nám bank vybrakovala, Veronika vyhrála 2 500-korunové poukázky do Charlie's Parku a tak se vracíme na tu základní hodnotu, tedy 1 500-korunovou poukázku, ale s tímhle si dáte úplně bez problému hned 2 meníčka z týdenní nabídky. Ale já bych asi nejspíš dneska šel do vepřového závitku plněného klobásou, slaninou, vejcem a kyselou okurkou s bramborovou kaší. Jo, tohle bych si dal klidně 3x. A protože gender vyrovnanost máme za sebou, vyhráli v tomto týdnu jak kluk, tak i holka, tak se zase můžeme vrátit k mužskému pokolení. A dneska zavoláme Zdeňkovi. Zdeněk píše, že je obchodák. Mimochodem, hodně vás je takových v registraci na www.hitradiocitybrno.cz, kteří pracujete jako obchodní zástupci, a tak si myslím, že byste mohli mít ty mobilní telefony v ruce pořád. Teda takhle, měli byste, pokud chcete prodávat. A taky pokud jste registrovaní, tak si určitě ukládáte naše telefonní číslo se slovy Nevaříme, posloucháme, to, abyste věděli, co máte říct jako první, až ten telefon zvednete. Jo, tak Zdeněk je asi na nějaké obchodní schůzce, což mu samozřejmě přejeme, aby z toho byl nějaký pořádný biznis, aby si vydělal pořádný prachy a aby měl za co utrácet v Charlie's Parku, protože on 500 dneska nezíská. Ale někdo z vás zítra na závěr tohoto pracovního týdne? Ten jo. A dokonce ne jednu, ale hned 2. Celkové hodnotě 1 000 korun, takže pokud jste se třeba ještě neregistrovali, tak se mrkněte na náš web. Třeba budu zítra volat právě vám.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
2: Co to tu voní? Burger, poke nebo svíčková? Charlie's Park. Nová chuť v Technoparku Královo pole. Stav se na oběd. Charlie's Park.

0: Za minutku době je 10:45. A jestli je na čtvrtku něco fakt dobrýho, takže se blíží víkend, že už klepe na dveře, že už víte, že vás čeká jenom posledních pár pracovních povinností, no a v pátek už se nějak doklepe a jde se na víkendové radovánky. A když k tomu přidáme ještě tu nejlepší muziku pro čtvrteční dopoledne, no tak je se 14. května možná jeden z nejlepších dnů v tomto týdnu. David Guetta, The Call-in, nebo Miley Cyrus v závěru 10. hodiny dopolední.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hitradia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně. Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
8: Špičáku, ty nějak záříš?
9: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
8: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
9: Fakt?
8: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
10: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
11: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: 800 let příběhů, jedna výjimečná noc. Jihomoravské muzeum ve Znojmě vás zve na Znojemskou muzejní noc. V pátek 15. května od 17 do 22 hodin. Projděte se minorickým klášterem, Znojemským hradem i Alšovkou. Těšte se na tvořivé dílny, audiovizuální show, hudbu, šermíře i sokolníky. V tento den bude turistický vláček na trase ulice Alšova a Přemyslovců zdarma. Program muzejní noci doprovodí jednotka klubu vojenské historie 10. prapor polních myslivců plukovníka Kopala. Znojemská muzejní noc na křídlech Orlice. Vstup je zdarma. Z.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
19: Aha.
18: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
19: A co SSB?
18: SSB? Co je SSB?
19: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
18: A to je nějaká nová investice?
19: To je stavební spoření od Buřinky.
18: Aha, a kde se to dá stáhnout?
19: No normálně v Georgii.
20: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
21: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl.
0: XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
21: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
22: Hit Radio City Brno.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Přesně za půl minutky odbije 11. hodina dopolední. Hit Radio City Brno vám nabízí opět nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, jak to aktuálně vypadá přímo u nás v jihomoravské metropoli. Vypadá to, že by se stále ještě měla vyšetřovat dopravní nehoda na Kníničské u křižovatky s Veslařskou ve směru do centra, takže tam byste se stále ještě měli zdržet. Problémy jsou taky na D1 na 178. ve směru na Prahu, kde stojí na vozovce porouchané nákladní vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. No a 184. ve směru na Brno, konkrétně za sjezdem na Rosice, tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda a je za ní dlouhá kolona. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 546 220 220.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.
1: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Obce by mohly získat větší pravomoci při plánování výstavby větrných elektráren. Pozměňovací návrh ke koaliční novele stavebního zákona podal poslanec Filip Turek. Úprava reaguje na obavy obcí z nekontrolovatelného budování větrných elektráren v jejich bezprostřední blízkosti. Už dnes v Praze začíná osvětová akce Dny pěstounství. Za cíl si klade přinést praktické informace o náhradním rodičovství. Co konkrétně nás letos čeká, prozradí mluvčí města Vít Hofman.
2: Dny pěstounství přinesou informace o náhradní rodinné péči, jejich jednotlivých formách, ale i o samotné pěstounské péči. Zájemci se dozvědí například, jaké podmínky je potřeba splnit a jaké podpůrné služby jsou dostupné rodinám, které se rozhodnou přijmout dítě do své péče.
1: Akce končí tuto sobotu. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku na přeshraniční spoje, zahrnující více dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Informoval o tom eurokomisař pro dopravu Tsitsikostas. Letošní hokejové mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým

0: Odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko. Česko je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru.
1: Ale uvidíme, necháme se překvapit. Já si myslím, že v historii českého hokeje je spousta sezón a ročníků, kdy to s náma nevypadalo úplně dobře a nakonec jsme se prali o medaile. Věřím, že tomu bude tak i letos. Každopádně počasí. Aktuálně měříme teploty okolo 12 stupňů Celsia. Na některých místech jižní Moravy už začíná slabě poprchat. No a s podobným počasím se musíme vypořádat i během následujícího víkendu. Až příští týden bude o něco lépe. Víkendové teploty v rozmezí od 12 do 14 stupňů Celsia.
2: Hit Radio City Brno.
1: A o start 11. hodiny dopolední se postarají Damiano David, Lady Gaga a taky Tayo Cruz.

Za minutku a půl hodby je čtvrt na 12. A tak jak je při dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno dobrým zvykem, mám pro vás další skvělé zprávy. Mě vždycky udělá radost, když se vylíhne nějaké mládě ohroženého zvěřátka. Většinou jsme na to zvyklí, ať už z brněnské a nebo hodonínské zoologické zahrady, ale místo, ve kterém se daří třeba takovému ohroženému sokolu stěhovavému, to je opravdu unikátní záležitost, protože 4 mláďata ohroženého sokola stěhovavého se vylíhla na komíně elektrárny v Dukovanech. Ohroženým dravcům se daří v umělé hnízdní budce více než 120 metrů nad zemí, kde je pravidelně sledují energetici spolu s ornitology. No a vypadá to, že se mají čile k světu. Tak já jenom, že to je možná o další argument navíc pro ty, kteří si opravdu myslí, že jádro prostě je zlo. Tady ne, je to argument proti nim, ne pro ně, ale proti nim. Já si myslím, že jaderná energie je fajn, zvlášť když pomáhá také ohroženým druhům.

0: 11.24. Dopolední vysílání Hit Rádia City Brno s datem 14. května míří do své poslední 30-minutovky a já vás už za malou chvíli pozvu na první, nebo vlastně jednu z prvních zastávek letošního ročníku festivalu koncertů na Vinicích, Hudba na Vinicích. A navíc nás čeká také kratičký rozhovor s Adamem Ďuricou, jednou z hvězd, která se letos na jihomoravských vinařstvích představí.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Moje ruka!
4: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
5: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
6: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Jum, radost, která se rozpouští. Jum, od farmáře v Brně. Jum, poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum, prostě zmrzlina s příběhem. www.ymum.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
12: Tak to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Lázeňský dům Perla, spa resort Lednice a obec Lednice vás zvou na májovou slavnost, která se uskuteční v sobotu 16. května v prostorách Lázeňské kolonády od 12 hodin. Čeká vás bohatý kulturní program, den otevřených dveří Lázeňského domu Perla, prohlídka prostor i názorné ukázky procedur. Těšíme se na vás 16. května ve 12 hodin. Vstup zdarma. www.lednicelazne.cz.
14: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
15: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána.

0: osobám mladším 18 let. Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
1: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
2: Když slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: legendární Nickelback, 6 minut po půl 12. v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A byl jsem se teďka podívat venku a začíná tam pěkně foukat, blíží se černý mraky, takže Brno i jižní Morava se skutečně dočkají toho v uvozovkách slibovaného deště, který nás má trápit i během nadcházejícího víkendu. Takže pokud se chcete schovat, tak vás pozvu třeba na Znojemskou muzejní noc, která už tento pátek 15. vlastně odstartuje celý ročník tohoto festivalu. Od 17 do 22 hodin, Alšovka, Minorický klášter, Znojemský hrad. Informace najdete na muzeumznojmo.cz. Zároveň vás chci pozvat na Open House Brno, 9. ročník festivalu, který otevře veřejnosti architektonicky cená a běžně nepřístupná místa v jihomoravské metropoli 15. až 17. května. Info na go2brno.cz. A nezapomeňte, že se opět blíží Hudba na vinicích, seriál koncertů na těch nejkrásnějších místech nejen jižní Moravy. A jeden z vystupujících je také slovenský zpěvák Adam Ďurica, kterého jsme se zeptali, co pro něj vlastně znamená Hudba na vinicích. Co to podle něj je?
1: Tak Hudba na vinicích je úplně speciální seriál. My jsme ho zažili prvý rok loni, sa to volá, že u vás loni, že minulý rok. Za mňa to je výnimočné v tom, že tie miesta, na ktorých sa hrá, sú úplne nádherné. Za všetky spomeniem to, že krásna vinica, západ slnka, dobre naladení ľudia, ktorí už mali nejaké to vínko, čiže nálada je super. A vlastne asi niekedy tam prípadám jak na nejaké dovolenke. Tak nechám uniesť tú atmosférou, že minule som nové zabudol na to, že či hrám, či som na koncerte ako fanúšik a pritom to bolo vlastne naraz. Aj som hral, aj som bol fanúšikom svojho koncertu, takže úžasná atmosféra, perfektní ľudia. Máme tam úplne tú prvú vinicu, na to sa teším, to je víno Zlomek Vavra. Tam proste sme končili minulý rok a tento rok tam začíname, takže úplne top.
0: No a kolik takových písniček má Adam Ďurica práve o víne?
1: No v mojich pesničkách, pokiaľ sa nemýlim, sa dosť často spieva o víne, napríklad len ty, ja a mandolina a k tomu ešte kvapka vína, alebo pesnička Jazero, s vínom sa dvíha nálada. A to si myslím, že tak je. Takže ja si myslím, že je to v mojich songoch nielen spomínané, ale je to v mojich songoch aj cítiť. Čiže aj v tých, kde sa vyslovene nehovorí o tom víne, tak si myslím, že si to ľudia vedia s tým pohárom, s tou sklenkou v ruce ako užiť. Tie moje songy.
0: Přátelé, Adam Ďurica startuje Hudbu na vinicích už tento pátek 15. května v Boršicích u Blatnice ve vinařství Víno Zlomek a Vávra. Nenechte si to ujít. Vyražte.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Miraj a dokola v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. A normálně bych řekl, že udělali tečku za dnešní naší společnou dopolední tříhodinovku, ale vy víte, že tomu tak rozhodně není. Čeká nás ještě spousta skvělé muziky a v závěru 11. dopolední a na samotném konci dopoledne i moje závěrečná srdcovka. Tedy písnička, na kterou z playlistu Hitrádia rozhodně zvyklí nejste, ale zároveň vám chci tak trošku ukázat i svůj hudební vkus, anebo vám třeba rozšířit hudební obzory, chcete-li. Tak už za malou chvíli, počkejte si na to.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelneškopek.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
6: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Tak útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus,
13: když se to má podařit.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-carteds.cz.

0: to? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
3: Eta extra slevy. Tyčový vysavač Eta Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já v tom vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale jste tam 3.
7: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
8: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo,
7: přesně,
8: jo? Ten jeden tam není sám.
7: A ono vlastně, třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
5: Když si snídaní šampionů na Hit Radio od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Blíží se 12. Finále dnešního dopoledne na Hitrádiu City Brno. A na řadu tedy přichází moje závěrečná srdcovka. Já nevím, co sledujete na Instači vy, ale já sleduju hodně hudebních účtů, kde se dělají rozhovory s hudebníky, producenty a oni vykládají, jak která písnička vznikla. Dozvídám se spoustu zajímavých věcí, ale dnes vás nebudu edukovat, ale nechám vás zavzpomínat na jednu legendární pecku od kapely Daft Punk, díky které jste možná vůbec poprvé slyšeli jméno Giovanni Giorgio Moroder. To je italský hudební skladatel, producent, hráč na syntezátor, který se proslavil především jako skladatel filmové hudby. A kdybych vám měl o něm vyprávět všechno, co jsem se o něm dozvěděl, tak jsme tady hodiny, tak si to dohledejte sami, pokud máte rádi nejenom filmovou, ale i osmdesátkovou diskomuziku. Já si právě dneska ráno pouštěl Daft Punk, Giorgio by Moroder, Access Random Memories, perfektní album. Říkal jsem si, že tohle je přesně ta ideální písnička, kterou můžeme dneska dopoledne zakončit. Tak pojďme na to a zároveň se touhle písní s vámi loučím a těšit se na vás budu zase v pátek před 9. Tak se mějte a zítra zdarec.
1: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

0: Zlepší si náladu.
1: Zlepší si náladu. Hit
2: Radio. Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Ve Znojmě na náměstí Svobody probíhají stavební práce. Komunikace je tady neprůjezdná. Počítejte s tím. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
4: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
3: Více na světrovnátek.cz.
5: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině Česka, to především v neděli. Teploty jsou pro toto období podprůměrné. O víkendu vyšplhají maxima na 11 až 17 stupňů. Nad 20 se teploty dostanou až příští týden. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty jen do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, a tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na této akci. Cestování s chronickým onemocněním vyžaduje pečlivou přípravu. Lidé by neměli podcenit léky, potřebné vybavení ani plán pro případ komplikací. Platí to i pro cukrovku. Na co si dát pozor, popisuje diabetoložka Marta Klementová.
11: Součástí přípravy by měl být rozpis léčby, abyste věděli, jak a co máte používat, užívat, píchat si inzulín. Potom mít sebou potvrzení, že jste diabetik. To bývá buď kartička diabetika, nebo dokument, ve kterém je něco jako lékařská zpráva.
10: Ve zprávě je pak rozepsaný režim i způsob léčby. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Policie odvolala pátrání po 15-leté dívce z Brněnska. Dívku našla u terminálu autobusů u brněnského obchodního centra Olympia. Dívku si převzali přivolaní zdravotníci, kteří ji převezli k ošetření. Policie poděkovala veřejnosti za pomoc při pátrání. Bližší okolnosti ale nezveřejnila.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Dneska je obloha v Brně a na jihu Moravy zatažená a může sprchnout. Teploměr ukáže nejvýš 16 stupňů Celsia.
12: Krásné čtvrteční poledne, přeju 12 hodin 2 minutky, jsem tady, dneska cesta do práce, která mi vždycky trvá maximálně hodinku 10, tak dnes nádherné 2 hodiny a dorazil jsem opravdu minutu před zprávami. Tak pokud i vy dneska bohužel nestíháte kvůli dopravě, nebo jste teď někde zasekaný v dopravě, dejte volume doprava, protože začínají srdcovky, 5 hitů po sobě, který nám 100% zlepší náladu.
1: Hit Radio City Brno.
12: A jak jsem tak seděl v té koloně, říkám si, no tak já už to dneska nestíhám. nestihnu. Potřebuju slyšet něco, co mi fakt jako zvede náladu. Tak u mě to jsou vždycky Oasis, tak je posílám i vám. Rok 96.

0: 12 hodin 7 minut. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Teď si říkám ještě, že jsme v Česku a ne ve Velké Británii, protože teď by se klidně mohlo stát, že by mi tady zvonil telefon ve studiu, já bych ho zvedl a tam by byl někdo, kdo by mi nadával pěkně od plic za to, že hrajou Oasis, že nehrajou Blur. Ano, u nás v Česku to tak nevnímáme, ale opravdu ve Velké Británii, tak tam tahle válka, v úvozovkách řečeno, mezi dvěma skupinami, tak opravdu v těch 90. rezonovala extrémně a mezi fanoušky vlastně rezonuje i nadále v 21. století. Tak pojďme do nějakého, řekněme, safe space, to znamená do nějakého, do klidné zóny, jo? Opustíme tenký led a dáme si něco, co vlastně jako v 90. měli rádi úplně všichni. A to je frajer ze Švýcarska, který letos oslavil 58. narozeniny a tenhle hit vydal, když mu bylo nějakých 25. DJ Bobo. To je prostě DJ, který nesmí chybět na žádné retro party a tím pádem ani dnes v srdcovkách. Rok 1993, Somebody Dance With Me. Back again on a higher stage.

0: Timbaland na Hit Rádiu, a to přesně ve čtvrt na jednu. Přeju pohodové čtvrteční poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia jako každý den, nebo respektive každý všední den v pravé poledne. 5 legendárních hitů, které jdou po sobě, a 6. hit, tak ten bude na vaše přání. Mám tady zprávu od Kamči, která píše: ahoj Jirko, je dobře, že jsi stihnul srdcovky. To je super. Mám plno oblíbených interpretů a skupin, ale snažím se chodit na koncerty české muziky. A v poslední době je můj favorit skupina Poletíme. Folk punková kapela z Brna, už jsou 20 let na scéně a nikdo je nehraje. Nenašel bys něco od nich, třeba taková Lokomotiva, to je pecka. A pokud nemáš, tak si to někdy poslechni, ať poznáš, co existuje na české scéně. Kamča, děkuju moc za tuhle zprávu. Poletíme tady nemám, to je pravda, ale je to dobrý tip na to, abych to do srdcovek připravil. A samozřejmě, že já je znám, je moc dobře, mám je rád. Párkrát jsem jim dokonce uváděl i koncerty na festivalech a říkal jsem, že prostě ve chvíli, kdy se v té kapele objeví housle nebo banjo, prostě takovýhle nádherný nástroje, tak to dostává úplně jiný rozměr. Takže ano, poletíme zdravým, poletíme připravým a mezi tím si dáme něco jiného českého, co vás taky baví, už více jak 20 let, a zároveň je to skupina, která také nesmí chybět na českých festivalech. Vanastovy věci, a dáme si takovou malou baladu, Kamčo, pro tebe a pro vás ostatní dámy, slečny, ženy. Je to krásná píseň, jmenuje se V princeznách. Jo? Text neposlouchejte, to je jedno, důležitý je, že to je pro vás, protože vy jste přece naše princezny. Tak tady je srdcovka s číslem 3 a vanastovky na Hit Rádiu.

Martin Garrix na Hit Rádiu. Tohle byla pátá srdcovka, je 12.24. Pátá srdcovka byla jenom pro vás, pokud trčíte někde na dálnici v koloně. Já tu D5 jel dneska 2 hodiny a jsem rád, že jsem to na ty srdcovky vůbec stihnul. Takhle vlastně obecně jsem rád, že jsem tady, protože jsem potkal v křižovatce auto, co jelo na červenou. Byla to docela rána. Docela větší. Jak dopadlo moje auto, si můžete kouknout u mě na Instagramu Jirka Pelnář a klidně mi tam napište do komentáře nějaký tip na třeba i vaše oblíbený auto. Já ho mám na totálku, bohužel, tak teď budu hledat teda něco novýho. No a na 777-937-777, tedy WhatsAppový číslo, na Hit Rádia, jsem ke mně do studia, tak zase napište vaši oblíbenou srdcovku, která vás hodí do pohody. Jo? Něco, co vás uklidní. Něco, co vždycky pomyslně stáhne plyn na sporáku, když už v tom kýbli, co tam je, se vám vaří nervy a tyčou z toho kýble. Něco, co vždycky vám zvedne náladu a prosím vás uklidní. Jo? Možná, že takhle ve čtvrtek, prakticky na konci pracovního týdne, to budeme potřebovat dneska slyšet úplně všichni. Ještě jednou 777 937 777. Za chviličku vám to zahraju jako srdcovku na přání.

0: kuchyně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Poběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz.
9: Od výkopu až po klíč. Co to je?
10: To je Stalpe.
9: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
11: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
12: Partners Banka.
11: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
13: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
14: Gap. Individual style for every generation.
15: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
16: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.

0: Auto SA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od SA.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl. XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: slyšet v tom novém moderním remixu ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio a čtvrteční pravidelné srdcovky. Je tady šestá poslední srdcovka, která je na vaše přání a mám tu zprávu od Tomáše. Čau, Sirko, koukal jsem na to video u tebe na Instagramu a to musela být dobrá rána. Auto na totálku určitě. Taky se mi stalo něco podobného a nikomu se nic naštěstí nestalo. Štěstí v neštěstí. Nakonec platí, jak se říká, jsou to jenom plechy a život máme jenom jeden. Tak pro tebe a pro všechny, kdo v životě zažili bouračku, posílám Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, nevím, jak se to píše, tak je to správně, jasně, máš to bude správně, Scar Tissue. Nejsem úplný fanoušek, ale tahle píseň mě vždycky uklidní a příjemně naladí. Tak posílám pro všechny, kdo to dneska potřebujou. Zdravím. Co k tomu dodat? Amen. Děkuju. Tak se pojďme hodit do klidu. Tady jsou

0: Shakira nás vzala do zoo ve 3:15 odpoledne.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Posloucháte srdcovky, které jsou pro dnešní den u svého konce. Samozřejmě, pokud byste potřebovali větší nášup podobných hitů z 80. a 90. let nebo milénia, tak opět dneska Hit Rádio speciál, Hit Rádio Classic ve čtvrtek mezi 18. a 21. hodinou. 3 hodiny dalších srdcovek. No a zítra opět ve 12. Pokračujeme dál. Do 3. hodiny, co tady budeme spolu, máme ještě spoustu času. Takže vás možná ještě čeká oběd. Co nás čeká určitě, tak je denní výhra v rámci naší velké týdenní hry, kdy už zítra budu rozdávat 10 000 na nákup a navíc 4 prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. No a k tomu, protože je čtvrtek, tak si dáme taky i náš pořad Nepopulární názor. Tak jsem zvědavej, jak se k tomu dnes vy vyjádříte. Zatím se můžete dát klidně do telefonu číslo 777-937-777. Uložte si to tam jako Hit Rádio, abyste věděli, kam je můžete psát. Za chvíli nejnovější zprávy, do té doby například Alex Warren a nádherný hit Ordinary. K tomu přidáme Coldplay a nebude chybět ani Adele. Tak buďte s námi. Buďte zítra rádiem.
2: Bezpečnost má zelenou od kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Ferobet slaví 35 betonových

0: zeď. Pip, pip.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Znojmo slaví 800 let a po 800 letech má co ukázat. Od 5. do 7. června vás čeká Znojemská nakládačka. Hlavní oslava výročí, které promění celé historické centrum v živou scénu příběhu města. Znojmo ožije hudbou, historickým ležením, řemesly, chutěmi i večerním videomappingem. Středověk, napoleonská historie i současná atmosféra. Všechno na jednom místě. 800 let není vyvrcholení, je to další kapitola. Znojmo 800.cz.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni. Smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
11: Pryč DPH! Pryč DPH!
12: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Adele Rolling in the Deep krátce před 13. hodinou. Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, dáme si za chviličku, ještě předtím pohled na dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Informace pro cyklisty. Na Brněnsku v Dolních Heršpicích u řeky Svitavy je uzavřena cyklostezka z důvodu probíhajících stavebních prací. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
5: Festival Ibérika přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberg v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.cz.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
9: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Digitální služby státu využívá stále více lidí. Roste také zájem o e-portál České správy sociálního zabezpečení. Ten letos zaznamenal rekordní počet přihlášení, doplňuje mluvčí úřadu Jitka Drmolová.
10: Klienti mohou nově nejen kontrolovat své evidované údaje, ale také je sami spravovat a upravovat, a to bez nutnosti chodit na úřad. Jen za první tři měsíce letošního roku se do e-portálu ČSSZ přihlásili více než 3 milionkrát. Novinkou je služba Moje konto, spuštěná koncem března.
9: Umožňuje přehled o dobách důchodového pojištění a zároveň i správu evidovaných údajů. Policie hledá případné svědky krádeže lebky svaté Zdislavy. Tu odcizil z baziliky v Jablonném na Liberecku neznámý pachatel. Zástupcům církve a znalcům sakrálního umění není příliš jasné, co někoho k takovému činu vedlo. Mluví o ztrátě relikvie s velkou duchovní i historickou hodnotou. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok pak Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Oblíbené dětské hřiště v parku na brněnském obilním trhu čekají změny. Místo totiž dlouhodobě kapacitně nestačí a navíc tady dosluhují herní prvky. Plánovaná obnova přinese třeba nový mobiliář nebo pítka, vodní mlžítka, kolotoč nebo lezeckou stěnu. S tříměsíční revitalizací se začne v červnu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Brně a na jihu Moravy mnohde může sprchnout. Naměříme nejvýš 16 stupňů Celsia.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Je čtvrtek, venku pořád zima, za týden touto dobou má být nádherně, teploty přes 20, no tak už je to jenom 7 dní, no, tak ono to uteče. Utekl i celý tento týden, dneska už je čtvrtek, zítra pátek, půjdeme domů po práci a před námi víkend, ale ten pátek má ještě trošku jiný význam. Tady na Hit Rádiu, totiž v pátek mezi 12 a 15 hodinou bude velké finále, ve kterém budu rozdávat 10 000 na nákup a zároveň i prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Podrobnosti, jak se přihlásit do hry, najdete na webu hitradio.cz.
2: Hit Rádio City Brno.

Jsem hra, co neohraješ. Jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Krištof a Lolita ve 13 hodin a 13 minut. Posloucháte Hit Radio, dneska je čtvrtek a zítra teoreticky touto dobou už budete vědět, jestli jste vyhráli 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a k tomu 4 prémiové mobilní telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G pro celou vaši rodinu. Mám celkem 4. Jestli máte menší rodinu, tak každý budete mít prostě 2 telefony v kapse, pokud máte větší rodinu, tak se nějak budete muset domluvit. Ale jsou 4. I tak je to nádherná cena. Děkujeme za ní našemu parťákovi Tesco Mobile. Jakým způsobem se můžete zaregistrovat do hry, tak to si najdete na webu hitradio.cz. Tam je speciální formulář, kam byste měli napsat SMSku, kterou vám poslalo vaše dítě. Nebo to může být třeba i, já nevím, dítě třeba vašeho bráchy, jo? Jako v tomhle případě. Mám tady denní výhru, kterou budu posílat Kristýně, která píše: ahoj, nejedná se sice o můj vlastní ratolest, ale o mého synovce. Rodina měla přijet ke mně na oběd a synovec mi už ráno psal dotaz, co budeme mít dobroučkého na oběd. Tak jsem odepsala, bude polívka, řízky z kaší a jako desert míša řezy. Přejíme se a budeme mít velký břicho jako děda. A synovec mi na to odepsal: no, tak velký snad ne, děda si přece nevidí na pindíka. Krásný, tohle je tak strašně čistý od těch dětí, to je jako nádherný, takže ano, i tuhle SMSku my zařazujeme do velkého finále. Zároveň posíláme Kristýně Surikarty, což je rodinná hra, je to karetní hra. Je to karetní hra, o který se fakt pobavíte a poznáte i ostatní členy vaší rodiny tak, jak je možná vůbec neznáte. Takže denní výhra je za námi, další denní výhra bude zítra ve snídaní šampionů mezi 6 a 9 a ta hlavní výhra potom opět mezi 12 a 15 tady na Hit Rádiu. Znovu připomínám, 4 prémiové mobilní telefony a 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Do hry registrujte SMSky, které vám kdy přišly od dětí. A zítra vám držím palce mezi 12 a 15 na Hit Rádiu.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Taylor Swift na Hit Rádiu ve 13 hodin 25 minut. Za chviličku ještě jedna skupina, která se mi dneska nevyšla do srdcovek, a to skupina Roxette. Moc rád si ji dneska ještě takhle dám a věřím, že vám udělá radost. V srdcovkách tak většinou vám na Hit Rádiu hrajeme hity z doby, kdy měl jeden tatínek 3 děti. V dnešní době už má jedno dítě, spíš 3 tatínky teda. Ale taková je prostě doba. A jsou rodinný vztahy, které jsou ještě na to rodičovství o něco náročnější. O tom byla řeč dneska ráno ve snídani šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já tam vlastně vidím takový praktický výhody, protože představ si, že třeba v noci vstáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale jste tam 3.
3: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
4: A ty 2 chlapy můžou jít společně na pivo.
3: Přesně.
4: Jo? Ten jeden tam není sám.
3: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
8: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, když tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
14: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
15: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
16: Carglass opraví, Carglass vymění.
17: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.

0: Výslon.cz.
1: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
2: 3 dny, 2 velké akce, 1 město. 15. a 16. května ovládnou Horní náměstí delegace a hudebníci z Itálie, Rakouska, Slovenska, Polska i Německa. Vychutnejte si tradiční pochoutky, vystoupení lokálních i zahraničních hvězd a velkolepé finále skupiny Crown. A přijde neděle. V neděli 17. května se zvedáme z gauče. Rodino, pohni se. V centru Vodárna vás od 13 hodin čeká obří rodinná párty plná zvířátek, sportu a soutěží. Akci Baví se celá rodina pořádá město Znojmo v rámci rodinné a seniorské politiky. Vstup na akce je zcela zdarma. Buďte u toho.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
4: No proto.
3: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
5: Zveme všechny na 17. ročník závodu horských kol Memoriál Ivometka v Tišnově. V neděli 17. května od 12 hodin u cyklostezky směrem na Železné. Závody pro děti i dospělé. Mistr světa v bike trialu Vašek Kolář. Cyklokuriozity, street dance, parkourová show a workshop se skupinou SH Academy. Více na mim.tišnov.cz.
6: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Let's Get Loud. 13 hodin, 37 minut, tohle vás probudí, to vám rozproudí krev v žilách, když venku skoro mrzne. Dneska snad už naposledy. No a jestli máte rádi 90. léta, tak já osobně doporučuji podcast, jo? A navíc, jestli opravdu rádi posloucháte podcasty, tak tohle je přesně pro vás. Je to náš podcast, který se jmenuje Vypalovačka, dělají ho kolegové z Itrádia 90, je na YouTube a je to fakt dobrý. A toto neříkám jenom proto, že musím, protože to jsou naši kolegové. Je to fakt dobrý. Venku je celkem 5 dílů, ten první byl například na fenomén MTV, ten aktuální 5. tak ten je zase na Eurodance. Ovšem, který mě třeba bavil jako nejvíc, a nedivím se, že má v tuhle chvíli taky nejvíc sklídnutí a poslechu, tak je 4. díl, který se věnuje smrti Kurta Cobaina z Nirvány. Protože to je samozřejmě... Jako, to je obrovitánská událost a je to obrovský milník, který vlastně ovlivnil spoustu dalších hudebních faktorů, jo? Některé kapely by vůbec nevznikly, kdyby se to nestalo, ale mělo se to vlastně stát. A proč se to stalo? A byla to opravdu sebevražda, anebo ne? Tak doporučuju, podívejte se na YouTube, najděte si Vypalovačka, poslechněte si i... Samozřejmě všechny ty díly, ale tenhle čtvrtý za mě fakt jako top. Skvělý. Já jsem třeba v týmu, že si myslím, že to prostě celý na něj bylo nahrané. Že to neudělal dobrovolně. Ale to je můj názor.

0: Jelen, touha a pláč ve 13:04. Včera jsme tady na Hitrádiu řešili dopravní značky, že se občas u silnice tady v Česku objevují takové, které jsme doteď neviděli a přitom jako nejsme úplně neználci. Tak na Vysočině teď mají taky novou super značku, je na ní obrázek sisla a znamená, to byste neuhodli, pozor sisel, jako vážně. Pozor sisel, má chránit tyhle sympatické hlodavce při migraci před auty. Ono se říká, že třeba když jedete takhle kolem lesa, jedete přes nějaký malý mostík, takže byste měli občas zatroubit, aby ty žáby odskákaly na stranu, jo, protože ty taky migrujou, tak tady asi jako netrubte, jenom prostě pozor, no. Tak máme tady zajímavý dopravní značky. Když jsme u toho, tak taky si říkám, že u nás máme hospodu. Tam kolikrát by se taky hodila nějaká dopravní značka. Nemusel by tam být sisel, stačilo by tam akorát, že by tam byl chlap na čtyřech, jak leze po kolenou. Protože občas se tam takovýhle jako podobný vůl najde, který se tam snaží přejít. Tak takováhle dopravní značka si myslím, že by se hodila nejenom u nás, ale v Česku takových míst máme spoustu. Tak šťastnou cestu za volant, za chviličku nebo za volantem a za volant za chvíli posílám například Linkin Park.
1: Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
3: Co se vám vybaví, když se řekne nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Jo, ještě beton.
8: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
9: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
10: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodloužovat standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Datart pořádá Maxi Výprodej.
12: Cože? Maxi Výprodej?
11: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
12: A to je další level.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa.
13: Mirá.
14: Rybičky.
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů.
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa.
13: Harley.
14: Tomáš Klus.
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
14: www.hrady.cz. Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Tři sestry Opener Tour 2026. Brno 30.5.
16: Nová zbrojovka.
15: Oslavte s námi fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
16: Vstup 18.00.
15: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
17: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
18: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
19: A tava!
20: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
18: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
20: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
21: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
23: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
22: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: Pitbullový kočky na Hit Radio. Atomic Kitten krátce před 14. hodinou. Před námi zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Ve Znojmě na náměstí Svobody probíhají stavební práce. Komunikace je tady neprůjezdná. Počítejte s tím. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Matrace za hubičku.cz.
7: Co?
6: Matrace za hubičku.cz.
7: Cože?
6: Matrace za hubičku.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
10: Family Day ve Family City. Neděle 17. května od 12 do 17 hodin. Těšit se můžete na bohatý program plný zábavy a vystoupení. Rytířské turnaje, adrenalinová bike show Vaška Koláře, akrobacie na koních, valašský silák, železný zekon, cukrová vata a popcorn zdarma a spoustu dalšího. Akce se koná v areálu vedle Merlinovy farmy. Vstup je zdarma. Family Day v neděli 17. května ve Family City, bývalé Excalibur City. Více na familycity.com.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Třetina prodejců zábavní pyrotechniky nedodržuje nová zákonem daná pravidla. Zjistila to obchodní inspekce, která v prosinci udělala bezmála 200 kontrol. Nejčastějším pochybením byl prodej pyrotechniky nezletilým, nedostatečné ověřování věku při online prodeji, špatné skladování a nelegální prodej ve stáncích. Konzumace piva v Česku klesá, pociťují to také mini pivovary, které loni uvařily meziročně o 8 000 hektolitrů piva méně. Situace podle prezidenta Českomoravského svazu mini pivovarů Michala Voldřicha souvisí i s tím, že 3 mini pivovary přešly do vyšší kategorie.
13: České mini pivovary se v posledních letech potýkají s výrazně náročnějšími podmínkami. V České republice aktuálně působí přibližně 520 mini pivovarů. Toto číslo je v podstatě stabilní, stejně jako loni nám vzniklo 26 pivovarů podle těchto údajů a 23 nám skončilo.
12: Pivo z mini pivovarů se loni podílelo na celkovém prodeji piva ze 2,5%. Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko. V aktuální sezóně vedl 18 a získal s ní bronz na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj převezme Jaroslav Nedvěd, který naposledy trénoval Spartu. Teď se podíváme k nám.
1: Policie odvolala pátrání po 15-leté dívce z Brněnska. Dívku našla u terminálu autobusu u brněnského obchodního centra Olympia. Dívku si převzali při volání zdravotníci, kteří ji převezli k ošetření. Policie poděkovala veřejnosti za pomoc při pátrání. Bližší okolnosti ale nezveřejnila.
11: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Dneska je obloha v Brně a na jihu Moravy zatažená a může sprchnout. Teploměr ukáže nejvýš 16 stupňů Celsia.
11: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek a jsou 2, tak tady máme náš pořad Nepopulární názor. Budeme opět chtít znát vaše stanovisko, váš názor, váš pohled na věc, jo? Mám tady momentálně větu, názor, který spoustu lidí se bojí říct nahlas, jo? Luci, schválně, poslouchej. Řezané květiny jsou vyhozené peníze.
12: Nejsou.
0: Jsou.
12: Vidíš, a takhle bychom se mohli dohadovat. Nevím, no za mě, já to mám ráda jednak, já to chápu, tu pomíjivost toho, že vlastně za týden nebo za 14 dnů to vyhodíš.
0: Jasně.
12: Ale vlastně do té doby ti to dělá radost, můžeš s tím udělat radost někomu dalšímu, můžeš mu tím říct, že si ho vážíš, že ho miluješ a tak. V takovém případě mu asi pokojovku kupovat teda jako nebudeš.
0: Ale přesně, ale kdy to dává větší smysl, když někoho mám rád, tak mu chci dát květinu, která vydrží na věky.
12: Dobře, jo, třeba ale si tu pokojovku pak nemá kam dát. Ale zase já jsem jenom chtěla říct, když už koupíš tu kytku a uděláš někomu radost, tak když to potom vyhodíš do bioodpadu,
0: jo, takhle,
12: tak ještě uděláš dobrou.
0: Tak to rovnou můžu zjít to 5 kilo a hodit to do koše. No, hele, co vy si o tom myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. Řezané květiny, jsou to opravdu vyhozené peníze, anebo ne?
11: Hit Radio City Brno.

Ve čtvrtek odpoledne posloucháte Hit Radio, tohle byla Lady Gaga a je tady chvíle, kdy si spolu opět popovídáme. Tentokrát na téma nepopulárního názoru, že řezané květiny jsou jenom vyhozené peníze. Jo? Já začnu. Průměrné české domácnosti utratí za řezané květiny kolem 1500 ročně, což je částka, za kterou pořídíte rodinnou večeři. Do Evropy se většina růží dováží z Keni nebo z Ekvádoru, což znamená tisíce kilometrů letecké dopravy pro věc, která vám doma vydrží 5 dní. A teď mi řekněte, že to teda nejsou vyhozený peníze. Koukám tady do zpráv 777-937-777, co vy na to? Tak Jana píše, za mě to opravdu jsou vyhozené peníze. To ať mi chlap radši koupí pořádný flák masa, uvařím a společně se nadlábneme. Jasně, hezky, beru. Akorát si dovedu představit ta situace, ten Valentín, jak všichni kolem dostávají květiny a on přijde a má tam tu vakuovanou svíčkovou. Ale okej, Petra. Je to symbol lásky. Květina rozzáří úsměv a pak i celý byt. Určitě to nejsou vyhozené peníze. Peníze se vyhazují za úplně jiné blbosti. Nám, že nám dělají radost. Další. Lída. Dostat kytku v květináči, to je prostě ostuda. To se nedělá. Zlata píše, tak vyhozené peníze to určitě nejsou, i když někdy koupím růže a druhý den jsou fuč, ale někdy je mám třeba i 3 měsíce. Pustí kořínky a já si je zasadím. Miluju všechny květiny, některé uschnou a jsou stále jako živé. Když někomu koupíme v květináči, za chvíli mu odjede také, takže to je vlastně jako na každý. Jo? Co tady máme dál? Co píšete na 777-937-777? Jo, vyhozený peníze to nejsou. Té radosti, co to nadělá. Hlavně nám květinářkám. Zdraví Lenka. Je, no tak já zdravím do květinářství. No a to je podle mě jako člověk, kdo se tady má k tomu vyjádřit taky. Jo? Jsou to teda vyhozený prachy nebo jako ne? Dejte vědět. 777-937-777. A teď pozor. Týna píše, já souhlasím, že to jsou vyhozený peníze. Můj chlap se naučil mi dávat Lego kitky a ty mi vydrží navždy. Další Lego kitky tady mám taky, což posílal Tom. Říká, hele, omrzne to, vydrží to 3 až 5 dní. Ne, omrzne, omrzí to. Jasně, vydrží to 3 až 5 dní. Zvolil jsem alternativu a ta dělá větší radost a to jsou kitky z Lega. Zajímavý, dobrý. Tak jo, tak jsem sám zvědavej, kam se dostaneme, jestli opravdu to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Klidně mi můžete poslat i hlasovku na 777-937-777. Hit Radio je tady dneska odpoledne v rámci nepopulárního názoru jenom pro vás.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: cítím.
1: Poetika na Hit Radio ve 14 hodin 17 minut. Dneska řešíme nepopulární názor, velmi ožehavé téma, jestli řezané květiny jsou vyhozené peníze, anebo nejsou. 777-937-777 je telefonní číslo, sem ke mně do studia Hit Radio, kam můžete psát zprávy, posílat hlasovky a vyjádřit svůj názor na věc. Pojďme si o tom normálně otevřeně jako lidi popovídat. Třeba Tomáš, ten píše, hele, 800 korun za růže, za to mám v akci dvě letenky do Milána, kde si ty kytky můžu klidně vyfotit v parku zdarma. Takže za mě to jsou rozhodně vyhozený prachy. Štěpánka, krásný den, já miluju květiny, ale řezané jsou pro mě vyhozené peníze. Květina v květináči mi udělá radost pokaždé, když se na ní podívám. Navíc mohu kdykoliv obměnit květináč a hned je tady nová radost. Spousta takto darovaných květin nyní zdobí i moji zahrádku. Přeju hezký dopoledne. Alex píše, nejsou to vyhozené peníze a nikdy nebudou. Nemám zahrádku, mám byt 2KK a řezané květiny mi dělají větší radost než obrazy nebo fotky. Pokaždé mám byt jinak barevný, pokaždé s jinou náladou a pokud květinu od někoho dostanu a vždy se na něj podívám, tak si na něj vzpomenu a vím, že ten člověk mě, jenom mě, chtěl udělat radost. Taky dobrý názor. Taky dobrý názor. Ale pořád tady převládá to, že a asi nejenom my chlapi se na to díváme prostě z toho pohledu, že zaplatím, nevím, 500 korun prostě jako za věc, kterou přinesu a od té doby, co jí domů přinesu, tak už jenom vadne a pak se prostě vezme a vyhodí. Že to je radost jako na 10 vteřin. Ale teď mi tady přišla zpráva. Ahoj rádio. Tak pozor. Vyhozené peníze to určitě nejsou. 500 korun nebo 600 korun za kytku je OK. Můj chlap jde večer do hospody a dá tam klidně 10 kousků. A to je víc než květina za 600. Takže to nejsou vyhozené peníze. Květiny. Jeho jsou, a teď to tady nemůžu přečíst, protože jsem si to nepřečet na začátku, tady bych to musel scenzurovat. Jak bych to asi jako řekl? Takhle. Ty peníze, který on tam propije, tak doma vyčurá do záchodu. Asi takhle bych to jako řekl. Je to rychlejší než ty kytky, když uvadnou. Tak, další zpráva. Ahoj rádio, květina, která mě osobně doslova posadila na zadek, byla kytka, která se jmenuje Tlustice.

se mě to nedotklo, ale to je zase úplně jiný téma. To je zase jako téma nás chlapů, že občas jako neumíme vybrat tu správnou květinu, to si taky někdy necháme. Teď řešíme, jestli to jsou vyhozený prachy, anebo ne. Tak, květinářky, co vy? Mám tady zprávu. Ahoj Jirko, jsem květinářka už 25 let. Hodně lidí vezme radši kytku v květináči, ale krásně uvázaná kytice nebo kytka, to je umělecké dílo. Zdraví Šárka. Jo, to souhlasím. Je pravda, že občas jako některé ty květiny, tak to si člověk říká, wow, ta fantazie tady, ta opravdu byla velmi upuštěná z uzdy. No krásný. Tak jo, pište dál. 777 937 777. Teď Daniel Paltr a Bad Day.

0: najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Festival Iberica přiváží hvězdu flamenka Jerónima Maju. 20. června na hradě Špilberk v Brně. Přijďte zažít pravé flamenko. Iberica.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
2: Gap. Individual style for every generation.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
4: Sýko, koupelny, kuchyně.
5: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno vzpomínka na Erasure, jejich megapecku z 90. Always, tak Always to bývá někdy komplikovanější, někdy méně, ale v současné době teda musíme říct, že se v Brně zvedla obrovitánská vlna solidarity.
1: Určitě jste slyšeli o tom požáru, který se stal ornitologovi a zachránci zvířat Zdeňkovi Machařovi z Brněnské Slatiny. A jako je to neuvěřitelný, protože každého z nás zmrazilo, když tady tu zprávu slyšel, a my jsme mu zavolali, aby jsme zjistili, co vlastně na to říká. Co bych chtěl i vzkázat.
2: To jsem postřehl, to je moc hezký.
0: A co byste chtěl vzkázat všem, kteří se zapojili?
2: Všem obrovské díky, jo, a jenom právě díky té podpoře těch lidí, jo, kterou ani vlastně netuším, jo, ale cítím to. Jo, protože tam, kde se pohnu, prostě na mě mávají, jak na... Jo, to je v obchodech, prostě děvčata, starší dámy na mě skáčou, jo. Že cítím, že jo, je to až neskutečný, a ono je to asi tím, že jak já jsem slušně vychovaný, jo, a tím vlastně starší lidi od malička, jo. A vážím si její hrad, protože oni něco prožili, a vlastně když pomalu odchází, tak tady vlastně nějaké moudré rady nezanechali. Jo, takže já díky tomu, že jsem tím nadupaný, protože jsem z rodu Pytláků, jo, z kterých teda radní pak udělali nádlesní, a já veškerý ty taje té přírody a ty léčebné procedury vlastně, tak já to mám zachycený. Takže já to se snažím právě, mě tam nahnali lidi na ty sociální sítě, jo. Takže mě to zaujalo v tom, že to zvedlo tu sledovanost, že tam se pohybují lidi, i kteří mají v přírodě blízko. Jako já jsem si myslel, že tam se jenom ti... No tak když mě lidi ptáky dávají k telefonu, jo, abych podle hlasu poznal, jak se ten pták cítí, jo.
1: Jestli požaduje
2: krmivo, nebo má úzkost, nebo je raněn, jo. A ne, bavím se, co to je za druh, protože to mám zmapovaný všechny ptáky, jo, od malička.
1: Počkejte, takže vy třeba s někým voláte, on vám dá ptáka,
2: jo,
1: k telefonu.
2: Jo, a dá mě ptáka k telefonu, vím, že to mladý strakapůd, jo, intenzita nářku vlastně po rodičích, jo. Není tam vlastně nářek bolestivej, takže jim řeknu, ať se chvilku stiší, zaposlouchají se, že uslyší sourozence, to je jenom příklad.
0: Aha.
2: Ze stovek telefonů, co máme, jako.
0: Pane Zdeňku, a jak to poznáte?
2: Ne, to tak je, no poznám to, protože to slyším. Jo, a uslyším vlastně s těma lidma, jo, skřehotání sourozenců, vyjímá nějaké to asi vzdálenosti, podle toho, jak mají kvalitní mobil, ale to už jim říkat nemusím, protože oni to uslyší na tom rodičovském stromě, jo, že tam mladí strakapouti intenzivně sourozenci vystrkují hlavy a žadoní a volají, jo, takže oni vemou jenom toho malýho, protože mě vyšlo obrázek, abych si byl jistý, že není poškozen, jo.
1: Víte, co nás ještě zajímá, protože jak se zvedla teda ta obrovská vlna solidarity, za což jsme i my jako vděční všem, pokud nás takhle poslouchají posluchači, kteří přispěli vám v této nelehké situaci, tak jak případně ještě mohou pomoci? Jestli třeba nějaký úklid, nebo nějaké, jakože,
2: úklidný... Ne, všechno je v obrovském množství už zvedeno, jo.
1: Mhm.
2: Takže já tady mám v sobotu vlastně brigádu, což stahují to množství lidí, protože měli nastoupit vojáci jako armáda.
0: Hezky.
2: Plus lidi, co skládají vagóny, takže takový úderníci, jo. Typu Arnoldové, tak z těch musím taky ubrat, protože už je to spíš na takových 6-7 lidí, poslední obrovský kontejner.
0: Tak to je teda fakt jako mazec.
1: Neuvěřitelné. Hlavně jako právě pan Zdeněk, on přišel o střechu, že ho nad hlavou. Momentálně přebývá ve chlévě, takže doufáme, že se to brzy tato situace změní a bude dál pomáhat, že jo, zvířátkům. A hlavně, že jo, když jsme mu volali, tak on řekl, jo, za chvilku, za 5 minut musíme jenom dokrmit vrány.
0: Hezké.
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Co?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Cože?
5: Matrace za hubičku CZ.

0: zelená zeď.
1: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
11: Kdo na to jde
12: od Esa, koupí auto od Esa.
13: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
15: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na sen, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
16: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
17: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
18: Partners Banka.
17: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
19: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
20: Kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
21: Hit Radio City Brno.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Ladíte čtvrteční odpolední show Hit Radia City Brno, no a už víte, jak letos pojedete na Dovču, na brněnské letiště.
1: Tak záleží, jestli poletíte, tak jako Dicinky z Brna je to nejlepší, že jo?
0: Přesně, a máme velmi dobré zprávy, totiž Bachanově v Brně pofičí na brněnské letiště Tuřany, každý 20 minut trolejbus.
1: A jako ještě je tam jedna další novinka. On totiž pofičí z Hlavasu na Řípskou, jo. Tam zhodí troleje a zbytek pojede bez nich, jo.
0: Takže je takový to je jako letecký hybrid.
1: Letecký hybrid, jo.
0: No letištní
1: tak
0: hybrid.
1: No jasný, no. Takže hybridi už frčí nejen v autoprůmyslu, ale dokonce už i v trolej průmyslu.
0: Takže pokud plánujete Dovču, doporučuji mrknout na stránky dopravního podniku města Brna na linku, která jede přímo na brněnské letiště Tuřany.
1: Je to 21, ale víte co? Brněnské letiště, ono je tak malinký. Jo. A mně se vždycky jenom snad tam stalo, že mě málem letadlo uletělo, protože tam to má tak dobrý vibe, že tam tak jako hezky sedíte a říkáte si, o jo, mám furt času dost a pak najednou zavřený gate.
0: Mimochodem, už vám někdy uletělo letadlo?
1: Ne, mě vždycky jenom jsem to úplně na minutu, na vteřiny.
0: Mně by
1: jednou.
0: Příště poletím z Brna.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: Zas tu byla zas na Hitrádiu City Brno těsně před 16. hodinou. Děkujeme za lekci francouzštiny. A ze země galského kohouta zase do Brna a okolí. Máme tady nejlepší servis právě z Brna a okolí. A jak se tak dívám, tak na příjezdu do Brna za Popůvkami ve směru od Rosic probíhají stavební práce a doprava je tady převedena do protisměru. Tak na to pamatujte. Také v Kuřimi v Dukelské ulici probíhají práce na silnici a když se vydáme ještě sem, tak Brno a ulice Hinka Býma a samozřejmě také Strážní ve středu máme hlášeny také práce na silnici, kyvadlový provoz jedním pruhem a trvá to prosím pěkně až do konce května tohoto roku. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info volíte kdykoliv na 546 220 220, za to moc děkujem.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na čaka.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio City Brno.
10: Je 16 hodin, jsou tady krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezký den. Pojišťovny letos vyplatily škody za 27,68 miliard korun. Meziročně o 5,5% více. Počet řešených pojistných událostí tak vzrostl téměř o pětinu na 958 tisíc. Vyplývá to z aktuálních statistik. Jen dodám, že výrazně rostl zejména počet škod v neživotním pojištění. Nadcházející víkend bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude hlavně ve východní polovině Česka, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni. Oteplení nad 20 stupňů očekávají meteorologové až příštím týdnu. Evropská unie plánuje posílit evropskou preferenci v rozvojové politice. Uvedl to eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Sikela. Reagoval tak na kontroverzní projekt autobusů v Senegalu, financovaný z evropských prostředků. Ten pravděpodobně získá čínský výrobce napojený na stát. O případu informoval server Euractiv. Tenistky Kateřina Soňáková a Taylor Tansendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. Nasazené dvojky porazily dvojici Ellen Perezová, Demi Šurcová 7-5, 6-0 a vyhráli 17. zápas v řadě. Ve dvouhře pak uspěl domácí Jannik Sinner, ten zdolal Andreje Rubiova z Ruska 6-2, 6-4 a 32. výhrou v řadě na Masters tak překonal rekord Srba Novaka Djokoviče.
11: A ještě doplníme informace z městské hromadné dopravy. Máme aktuální informace přímo z dispečinku.
12: Dobré odpoledne všem posluchačům Hitrádia City Brno. Doprava na území města Brna se jako každý pracovní den postupně zhoršuje. Vyšší zpoždění evidujeme na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zdrženy přibližně o 10 až 15 minut. Výrazně opožděny jsou především vozy na linkách 67, 44 a 84, kde zpoždění místy dosahuje až 15 minut. Ostatní vozy městské hromadné dopravy jedou se spožděním maximálně 5 minut. Dnešním dnem jsou zveřejněny plánované změny týkající se linek MHD v oblasti Bohunic, Líšně a letiště Tuřany. Od pondělí 18.5. započne také výluka na náměstí Svobody. Kompletní informace naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
11: 15 stupňů na teploměru, v Brně a okolí máme oblačno, někde samozřejmě slunečno, sluníčko nám zapadne 20 hodin a 28 minut, no a zítřek ten nám přinese déšť, teda hlavně dopoledne, odpoledne zataženo a 14.
8: Hit Radio City Brno.
0: Čtvrteční odpolední show v plném proudu, přejeme krásné odpoledne, je potřeba za chviličku možná procvičit trošku mozkové závity, ne Peti?
11: Moje.
0: Tvoje. Dorazí opět oblíbený kvíz, jako Brno už jsme dlouho neměli. Já jsem zvědav, jaká jsi brňanda.
11: No, já jsem zvědavá, co to ukáže zas o mě.
0: A nejenom brňanda.

0: Tak já myslím, že dneska si daylightu užijem ještě hodně moc, protože máme teprve několik málo desítek minut po 16. hodině. Posloucháte Hit Radio City Brno a odpolední show a oprášíme tady oblíbený kvíz jako Brno. Peti, těšíš se?
1: Já se moc těším, jo.
0: Kdybyste náhodou chtěli soutěžit, tak klidně zavolejte a můžete Peti pomoct.
1: Ano, prosím vás, zavolejte někdo, ať to nejsem sama.
0: Máme tady 5 otázek, očekáváme 5 správných odpovědí. Otázky se budou týkat Brna a Jižní Moravy.
1: Tak pojď do mě.
0: Připravená?
1: Jo. Yeah.
0: Tak jdem na to. Otázka číslo 1. Kolik kuliček vypadává z brněnského orloje v 11 hodin?
1: Jakože kolika otvorama, jo, teda?
0: Přesný počet.
1: Já nevím, kolik je tam otvorů. Já jsem vím, že jsem jako tam šmátrala jednou. Já vím, že vždycky vypadne jako z toho otvoru vypadne jedna kulička, jo? Ale kolik je tam otvorů? Nejsou tam 3? Ne, 2. 2.
0: Takže 2.
1: 2. A kolik?
0: 11.
1: 11 otvorů?
0: Ne, 11 kuliček vypadává každý den v 11 hodin.
1: Jako fakt 11? Tak to jsme nějak si moc štědří.
0: Kolik litrů vína vypiješ na pálavě, když si dáš 2 deci?
1: Kolik litrů vína? 0,2.
0: Hezky. Které místo využívali Brňané pro své záchody a teď za něj američtí filmaři platí miliony?
1: Ještě jednou.
0: Které místo v Brně využívali místní obyvatelé pro své záchody a teď za něho američtí filmaři platí miliony?
1: Platí miliony za na co?
0: No.
1: Ježišmarja, za nějaký, víš co, to bude nějaký podzemí. Naše. Podzemí. Brněnské podzemí.
0: Takže?
1: No, podzemí.
0: Konkrétně?
1: Třeba labirint pod Zelňákem to může být. To prostě podzemí. Jo?
0: Hezky, yeah! Jasné. Kdy vznikla brněnská zbrojovka? Bylo to ještě za Rakouska-Uherska?
1: Ne.
0: Ano, 1913. A ve kterém okrese najdeš punkevní jeskyni?
1: Punkevní jeskyni Moravský Kras.
0: Okres.
1: Blansko.
0: Jsem se člověče zapotil víc než ty.
1: Já taky, ale jako zbrojovka, tak já bych, dívej se, jako, já bych typovala, že začali hrát mnohem později, protože se teďka dostali do první ligy zase nějak moc, jako, to. Já to bych čekala, že už tam dostanou mnohem dřív zase, víš?
0: Jo, tak tenkrát to bylo ještě Rakousko-Uhersko. Děkujeme, doufám, že i vy jste měli tolik správných odpovědí jako Péťa.
1: Známe Brno? Známe.
0: Jak svině.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, čtvrteční odpolední show, přejeme pohodový čtvrtek, tak už se nám to schyluje k tomu víkendu, že?
1: A my se vás ptáme, jo, jestli máte teďka otevřený počítač, jo, tak teďka všechno dejte, zhoďte dolů, ať už tam máte práci, cokoliv, a co tam?

0: máte na ploše, jo. Někdo tam má třeba kočičky, někdo tam má pejsky, někdo tam má
1: sebe.
0: Někdo tam má rodinku, no. Sebe? Někdo má sebe na tapetě?
1: Znám kámoše, no, má sebe na tapetě.
0: To je dobrý, ty se má asi hodně rád, že?
1: No. Ano.
0: Ale my takhle přijdeme do práce, otevřeme počítač a víte, co máme na ploše? Tipněte si.
1: Brněnskou zbrojovku.
0: Já mám taky pocit, že Ondra Blaho nás chce jako pod Prahově tak jako donutit, aby jsme fandili, že?
1: Ale my jako fandíme, ne?
0: Jako asi jo, já nevím.
1: No my určitě fandíme. U nás na Lesné Vospůdce se fandí i zbrojovce.
0: Tak já jsem si myslela, že jako zas taková zarytá faninka nebudu, ale asi se to změní díky tomu, co máme na ploše.
1: Já přemýšlím, co mu tam dám.
0: No.
1: Z brněnských sportů.
0: Počkej, co by, tak mu tam dáme něco, ať si zítra otevře počítač, jo, a on si tak jako bude šušňat, že je, budu tam mít moji oblíbenou zbrojovečku. Tak co byste nám poradili, co mu tam máme dát na tu plochu?
1: Z brněnských sportů, jo, jo, hlavně.
0: Jo, jo, napište nám a my to tam pak dáme a natočíme třeba jeho reakci.
1: Děkujem.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Pop, optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Pop, optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Pop, optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Pop, optik.
4: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská Josefská. Více na popoptik.cz.
6: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Mirá,
11: Rybičky,
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Nové vydání magazínu Reportér.
13: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
12: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
13: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
12: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
13: A spousta dalšího čtení.
14: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
15: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
14: Hotel Pegas.cz.
16: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
17: Carglass opraví, Carglass vymění.
18: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.

0: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
2: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90 a vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, čtvrteční odpoledne v plném proudu. Máme 16.32, ideální okamžik vás vzít na místa, kde to o tomto víkendu bude parádně fungovat a parádně žít.
1: No, tak je vezmi někam.
0: No, tak začínáme třeba 9. ročníkem akce Open House Brno, která otevře veřejnosti architektonicky cené a běžně nepřístupné místa, nebo nepřístupná místa. V jihomoravské metropoli festival proběhne o víkendu od 15. do 17. května, čili startuje se už zítra.
1: Tak já vás pozvu někam, kam se teda normálně jako dostanete, jo? Ale zase to třeba bude i zadarmo, jo? Protože bude znojemská muzejní noc a ve Znojmě letos startuje jako celý ten maraton muzejních nocí přímo tam. Úplně první je Znojmo, jo? Aspoň v něčem. Ale ne, v mnoha věcech je Znojmo první, já to tam miluju. I bude to 15. května, jo, od 17. do 10. večer a je to v Alšovce, Minorický klášter, Znojemský hrad, tam třeba se předvede sokolnická ukázka orlů, ptáků.
0: Hezky pěkně. Mm-hmm. A pokud milujete víno a vinohrad, tak byste rozhodně neměli chybět na akci Hudba na Vinici, která startuje už tento víkend ve vinařství Víno, Zlomek a Vávra, Boršice u Blatnice. Byla jste někdy?
1: No tam jsem přímo nebyla, já jsem jako už vošmejdila úplně snad všechny vinice a ty jsi řekl Hudba na Vinici, to by to byla jenom jedna vinice, ale ono jich moc.
0: No však jasně.
1: Hudba na Vinicích.
0: Ale samozřejmě Boršice u Blatnice, kousek od Vápenek, znám to tam velmi dobře. Mm. V sobotu 16. května od 20 hodin to v Boršicích rozbalí Vohnouti a zpěváka Matěje Homoly jsme se zeptali, jaká písnička z jejich repertoáru nejvíce pasuje k vínu. Tak schválně.
2: Tak samozřejmě se tam nabízí Svaz českých bohémů, ten je v okolitní víně, takže asi ten. A záleží, jak se sem moc člověk hejbat u toho vínečka. Někdo se jen takhle se kolíbá na židli radši, než by někde poskakoval. Takže si myslím, já si myslím, že kterákoliv písnička může být dobrá k vínečku. Může být to vínečko dobrý. Dobrý večer, dobrá nálada, pak spousta písniček, které jsou dobrý. Možná celá naše tvorba.
1: Ještě se u lísky, tak se můžete podívat.

0: Tak to byla Lady Gaga a její Dead Dance a já bych možná chtěl teď navázat spíš na nějaký živý tanec, že jo, protože kolikrát to někde na jednom místě Jihomoravského kraje možná i pořádný v vozovkách tanec je, hlavně teda na lince 155, právě jihomoravští záchranáři chystají den této linky a bude to akce, kdy si můžete spoustu věcí vyzkoušet na vlastní kůži. Třeba jak vypadá skutečný hovor na tísňovou linku přímo na simulovaném operačním středisku pod vedením zkušených operátorů. Zajímavé.
1: Hele, já skládám úplně veškerý nebo všechny klobouky, který mám, byť žádný jako na sobě nemám, ale všem těm operátorům, protože jako to dá zabrat, jo. A já jsem slyšela, že když někdo volá, když je to opravdu problém a někdo volá na tu tísňovou linku, tak oni třeba začínají té operátorce nadávat, že okamžitě sem přijďte, tady tohle. Oni jako dostanou takový ten šok, když začnou nadávat. A pak, až ten doktor přijde přímo na to místo, tak oni jsou jak beránci, ale v tom šoku reagují úplně jinak.
0: No, každopádně 20 až 30% hovorů na linku 155 je vyhodnoceno jako zbytečné nebo neurgentní, tak možná byste před vytočením této linky měli fakt zvážit, jestli to je opravdu urgent.
1: No, jako někdo to bere jako taxík, jo, že má jako už jako lehkou, ne dušnost, jako dušnost je asi dost velký příznak na to si zavolat záchranku, ale spíš, že někdo si třeba pořeže jenom trošku do prstíku nebo má rýmu kašel a berou to jako taxi, jenomže to taxi může v té samé době pomáhat někomu úplně jinému, kdo to opravdu potřebuje.
0: A pokud byste chtěli nahlédnout záchranářům přímo pod ruce, tak zítra od 8 do 16 hodin se veřejnosti otevřou brány v Brně, Bohunicích na záchrankách, Boskovicích, Břeclavi, Hrušovanech nad Jevišovkou, Ivančicích, v Kyjově a dokonce i ve Znojmě.
1: Já si myslím, že když tam půjdeme podívat, tak si toho budeme o to víc vážit.
2: Je pouhé prozatím.
0: Tak vás tam všechny zdravíme a přejeme co nejméně hovorů.
1: Mě přitom úplně mrazí.

0: tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Špičáku, ty nějak záříš.
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
6: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
11: CZ.
13: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
14: Nákupy v online shop CZ.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
14: www.onlineshop.cz.
16: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery-cartec.cz.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
20: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
21: Partners Banka.
20: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
22: Hit Radio. Když led hoří pod brusle, ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radio. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
23: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
22: Hit Radio City Brno.
24: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: kdysi dávno to byla Milena Farmer, ale s příchodem roku 2003 ujala vládu na tanečních hitparádách právě tahle ta dáma Kate Ryan a její Desjanté těsně před 17. na Hitradio. Tak ale budeme možná trošku brzdit, protože máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí a jak se tak dívám, tak pokud jedete třeba ze Znojma na Jihlavu, v Dlouhé Brtnici havarovalo osobní auto do příkopy a projíždí se k Ivadlově. Tak bacha na to, když se podíváme k nám do Brna, tak aktuálně ve Slatině na křižovatce ulic Řípská a Tuřanka šetří policie střed osobního auta s nákladním. Máme tam několika minutové zpoždění. Také v Králově Poli v Porgesově ulici ve směru na Líšeň za křižovatkou se třídou generála Píky šetří policie střed dvou osobních aut, no a také v Brně v Jedovnické ulici ve směru z Vinohrad, tady se nám srazila tři osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, kolona se prej zatím netvoří, tak pevné nervy. Přejeme šťastnou cestou, vaše dopravní info volejte kdykoliv na 546 220 220, děkujem.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City Brno.
1: Hezký den v 17 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Od zítřka se opět zvýší nejvyšší možné ceny pohonných hmot. Litr benzínu může stát až 44 korun a 22 haléřů. Naftu pak budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 3 haléře. U nafty se tak zastavil cenový pokles z posledních dnů. Vyšší ceny letenek pro cestující v Evropě jsou kvůli vysokým nákladům na letecké palivo nevyhnutelné, řekl to šéf Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu. Pokud by se Hormuzský průliv, teď zablokovaný kvůli konfliktu s Iránem, okamžitě uvolnil, dopady narušení trhu by podle něj mohly být znát ještě v příštím roce. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil žalobu na The New York Times, a to za reportáž o násilí ve věznicích. Toho se podle článku dopouští izraelští policisté a dozorci. Úřad izraelského premiéra dnes označil reportáž za jednu z nejhorších lží namířených proti státu Izrael. Čeští hokejisté vstoupí v pátek ve Friburgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu bude jejich soupeřem v základní skupině B Dánsko. Utkání začne ve 20:20. Na úvod turnaje čekají svěřence kouče Radima Rulíka dva zápasy ve dvou dnech. V sobotu nastoupí proti Slovinsku.
2: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
3: Vyšší zpoždění evidujeme na území městských částí Židenice, Slatina a Černovice. Spoje projíždějící těmito oblastmi jsou zdrženy až o 15 minut. Výrazně opožděny jsou především vozy na linkách 27, 50 a E50, kde zpoždění místy dosahuje až 20 minut. Ostatní vozy městské hromadné dopravy jedou se zpožděním maximálně 7 minut. Při nadcházejícím víkendu věnujte prosím pozornost výluce tramvají v ulici Benešově, která ovlivní linky 2, 4 a 7. Současně jsou dnešním dnem zveřejněny plánované změny týkající se linek MHD v oblasti Bohunic, Líšně a letiště Tuřany. Od pondělí 18.5. započne také výluka tramvají na náměstí Svobody. Kompletní informace nejen o zmíněných opatřeních naleznete na naší webové stránce www.dpmb.cz nebo v aplikaci DPMB Info. Přání krásného dne z dispečinku dopravního podniku Jan Adamec.
4: Děkujem. Kdy na jižní Moravě měříme v průměru od 12 až po 9 stupňů Celsia pocitově, ale no, chystejte palazóry, deštníky, pláštěnky, gumáky, protože jak se tak dívám, v průběhu dnešního večera a noci pěkně zmoknem, má být zataženo a teploty v noci by se mohly dostat na zhruba 7 až 5 stupňů Celsia. No a velmi podobné, jako dnes to bude také při pátku, tak se na to nachystejte.
0: Hit Radio City Brno.
4: Na Hit Radio City Brno je s vámi Igor Doležal a Peťa Tomanová, za chviličku pokračujeme a pokud rádi uklízíte, jo, tak vydržte. Hit Radio. Za chviličku pro vás budeme být s Peťou pár takových skvělých tipů, jak se vám bude s Hit Radiem City Brno ještě lépe šourovat.

0: Na Hit Radio City Brno v odpolední show se čtvrtečním datem nám dozněl Kamrat a to je taková muzika třeba na to, aby jsme mohli doma vyšůrovat.
1: No jasně, tohle je přesně ta písnička Neouklid, ty mě úplně mluví z duše. Jako takhle, asi si nedělám velké naděje, že by to každého bavilo. Baví vás to? Tebe to Iggy baví?
0: Já třeba uklízím zásadně o víkendu.
1: Ale to si pak tím jako ten víkend trošku jako zprasíš, ne?
0: Mě to právě baví.
1: Jo?
0: Mě to fakt baví, no.
1: No a tak dobře, pokud vás to nebaví, tak já bych vám doporučila jednu úplně nejjednodušší věc, která je, pusťte si k tomu nějakou hezkou hudbu, ale fakt jako hezkou.
0: Třeba Hit Radio City Brno.
1: No třeba, rozdělte si to tak, že za chvilku půjde Verona, takže vemte ten hadr do ruky, jo, a na Veronu, co by se tak mohlo hodit, aby jsme uklízeli, jakou část domu, zkus to pustit.
0: Počkej. Tak já bych u toho třeba utíral prach.
1: Může být. To je takový jako klidňánko, hezky tak jako ploužíš s tou prachovkou, může být, no. Co tam máme dál v našem playlistu?
0: Třeba Miles Smith, jo. U toho bych třeba... stále ještě utíral prach.
1: Jenomže ty to máš tak, že jedna písnička, jeden úkon, to už máš mít dávno dosmejčený, jako. Teďka bys mohl dělat na tohle tak kuchyň. To by mohlo být fajn, jo?
0: To by šlo.
1: No. Mm-hmm.
0: A třeba takový Sam Feld a Jonas Blue, tak na to by se mohlo třeba vysávat.
1: Ano, ano, já si myslím, že dobrý. Vysávání fajn, a nebo když se tam zpívá Crying on the Dance Floor, jo, že brečíš na parketě, tak ty akorát ty můžeš taky plakat, jo, ale s mopem v ruce.
0: Na koberci nebo na ploučce.
1: Ale ne, pak
0: na parketách.
1: Pak budete plakat radostí, ještě budete mít za sebou. Takže jak jsem říkala, pravidlo jedné písničky a potom ještě se říká, uklízejte podle ostudy. Víte, co to
0: podle
1: znamená?
0: Čeho?
1: Uklízej podle ostudy.
0: To jako, jaký mám doma binec, taková jsem ostuda?
1: Ne, že začni tam, za co se nejvíc stydíš, jo? Třeba jestli máš hordu nádobí v kuchyni, tak začni přesně u toho. Prostě podle ostudy.
0: Aha.
1: Tak dejte vidět, jak vám to šlo, klidně.
0: A nějaké další pravidlo tam máš ještě?
1: To si nechám na jindy, nemůžu vás úplně takhle válcovat zase.
0: Tak já budu uklízet podle ostudy. A my vám teď posíláme zmiňovanou Veronu, tak ať se vám hezky utírá prach.

0: we could dance all night.
1: Na Hit Radio City Brno dozněl Miles Smith, na jistotu zní přímo. I když možná taky seznámení s někým novým zažije mladík v Brně, o kterém nám teď pohovoří Markéta Skřivánková.
2: Jakože se seznámí se zákonem možná, takže?
1: No to možná nejenom se zákonem.
2: Třeba mu konečně někdo vysvětlí, že krásce nemá.
1: Třeba.
3: Krásný den vám i všem posluchačům. Ani ztráta bod schodby bytového domu nemusí pro majitele nutně skončit bez naději. Třicátník ze Žebětína se správně rozhodl, když přišel na služebnu městské policie a oznámil, že mu někdo v noci na úterý odnesl bílou na míru upravenou obuv. Součástí personalizovaného výrobku byl i krátký nápis, který ho jednoznačně identifikoval. Strážníci nahlédli mezi případy projednávané v jejich lokalitě za několik posledních hodin a zjistili, že jedna hlídka na zmíněné adrese pomáhala obyvatelům vyprovodit člověka polehávajícího u výtahu. V danou chvíli se ale nikdo po žádných ztracených věcech nezháněl. Padesátníka strážníci znali už z dřívějška, protože měl na svědomí několik drobnějších krádeží. Hlídky se proto zaměřily na jeho pohyb a v úterý odpoledne ho zahlédli na lavičce před obchodním centrem na náměstí 28. dubna. Na nohou měl skutečně bílé boty se správným logem a unikátním nápisem. Nejprve tvrdil, že jsou jeho, ale když ho strážníci upozornili, že jsou vyrobené na zakázku, přiznal, že je ukradl. Musel si je tedy zout a strážníci přivolali šťastného majitele, který si pár bot v hodnotě okolo 5 000 korun převzal. Dopadenému muži ve správním řízení hrozí pokuta do 50 000 korun. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji krásný den.
1: Ty jo.
2: Ale ukradl boty za 5 000 a musí zaplatit 50. To se vyplatí.
1: To se vyplatí. A zajímavé je, že měl stejnou nohu, že?
4: Hit Radio. Hit Radio. Vyhrajte robotickou sekačku Honda Mimo za jeden hit. Napište nám na web, jaký song vás vždy spolehlivě rozseká. Prostě zlepší vaši náladu a o víkendu buďte ve střehu. Jakmile zazní hit s vaším vzkazem, volejte Hit Radio a robotická sekačka za 16 000 bude makat sama právě na vaší zahradě. I o víkendu hrajeme hity, které se vyplatí.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
6: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
14: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
13: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
14: A co si ještě připalit až 40 000 na ruku?
13: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
15: Vážení posluchači, 15. a 16. května ožije Horní náměstí oblíbenými dny partnerských měst. Čekají vás tradiční speciality, víno, hudba, tanec i kultura z různých koutů Evropy. pátek 15. května bych vás taky rád pozval na Znojemskou muzejní noc v Minorickém klášteře, na Znojemském hradě a na Alšovce. Ta nabídne jedinečnou večerní atmosféru a netradiční zážitky pro malé i velké. Kompletní program najdete na muzeum.znojmo.cz. Přijďte si užít Znojmo plné kultury a zážitků. Zdraví vás František Koudela, starosta města Znojma.
0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
17: Dan Landa.
16: Mirá.
17: Rybičky.
16: Migové.
17: Jdeme na Hrady.
16: 8 hradů.
17: 8 víkendů.
16: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
17: Dan Landa.
16: Harley.
17: Tomáš Klus.
16: Single X.
17: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
16: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
17: www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
19: Špičáku, ty nějak záříš?
20: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
19: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
20: Fakt?
19: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
21: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
20: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Na Hit Radio City Brno v odpolední show dozněl Sam Feld. To byla ta muzika, při které je vhodné prej vysávání.
1: Ano, ano, to jsem doporučovala před chvilkou.
0: A pokud máte doma 4 nového mazlíčka, tak myslím, že vysávání minimálně 2x denně vám není úplně cizí, že?
1: No, a tak co byste pro toho svého 4 miláčka neudělali?
0: Právě kupte si toho robotického vysávače.
1: Hele, tak celkově, co jste naposledy udělali pro svého psa, jste na to hrdí, jo? Protože v dnešní době už je to tak, že lidi si nemůžou dovolit mít dítě, takže, protože to je drahý, tak si místo toho kupují psa.
0: Já, no. Že to neumí.
1: Ne, tak to je taky možný, já nevím, já jim do toho nesvítím. Tak co ty?
0: Tak já jsem měl několik psů za svůj život a vždycky jsem je měl jako svoje třetí dítě.
1: Jo, a co jsi pro ně udělal?
0: Všechno možné.
1: Všechno možné. Já třeba vím, co jsem udělala pro Maxa, já jsem na to hrdá, protože to bych nikomu jinému neudělala. Vytáhla jsem mu klíště.
0: Tak to byla běžná věc?
1: Ale ne, to je pro mě velká oběť, já nesnáším klíšťata a teď jsem zjistila, že má další.
0: Znáš někoho, kdo má rád klíště?
1: Ne. Neznám.
0: Ale víš co, dneska bys měla Maxíka na rukách nosit,
1: jo.
0: Protože Mezinárodní den uznání čivavy
1: dneska
0: je právě dnes.
1: Oh, nekecej, vážně, ale jako takhle, ať to neslyší, jo, ale já jsem slyšela, který svýho psa vzal normálně private jetem, prostě luxusní.

0: tím letadlem z New Yorku na Slovensko. 8 500 eur to stálo, chápete?
1: Počkej,
0: to?
1: Ta cesta pro pejska?
0: Jeho, jako on tam mohl jít taky. Okay, ale jak to probíhalo, jo? Malý letadlo, jenom nějakých 12 sedadel plus psy. Potom ještě před krm se podávali hovězí pamlsky, 100% hovězí maso. Pak tam měli štěkačíno. Víš, co je štěkačíno?
1: To nevím.
0: To, je
1: to bude něco kapučíno, ne?
0: Jo, to je takový kapučíno pro psy.
1: Ty kráso.
0: No, několik chodů, jo.
1: A to bylo pro lidi nebo pro psy?
0: Hele, jak se podělili, tak to bylo. Asi bych si klidně dala i ten pamlsek, jako oni nejsou špatný. Hele, v dnešní době už je normální, že bereš psa k psychologovi. Jo? Ale vážně. Od mé kámošky je pes trošku narušenej, doufám, že mě neposlouchá, bohužel, tak to je.
1: Ten pes nebo kámoška?
0: On to má asi po ní.

0: Čtvrteční odpolední show Hit Radio City Brno je ve svém finále a jsem moc rád, že se dneska můžeme rozloučit mým oblíbeným tématem.
1: A to je?
0: Vatikán.
1: už tam konečně odleť, protože to je s tebou k nevydržení. Už jsi skoupil letenku nebo
0: ještě
1: to?
0: Ještě zatím ne, furt se přemlouvám, dám tomu druhou šanci někdy.
1: Tak co se teda děje s Vatikánem?
0: Prosím tě, dneska to je přesně rok, co je na trůnu ve Vatikánu lev, papež lev.
1: Papež lev 14. No počkej, tak to je z hůry, to je znamení Iggy. Okamžitě si běž koupit tu letenku.
0: A val za lvem.
1: Ano, val za lvem, aby to nedopadlo jako minule. No.
0: Já už jsem skoro byl ve Vatikánu.
1: Před branama,
0: ale objednal jsem si zájezd pro 4 osoby za 11 000, zaplatil jsem to a nikde jsem nebyl.
1: A ty jsi tam chtěl jít sám, proč pro 4 osoby?
0: Já vůbec nevím.
1: Tak třeba to vyjde.
0: Ale musím říct, že i lev 14. je fakt jako borec, protože nedávno, možná jste to slyšeli, tady u nás na Hit Radio volal do své domovské banky, no a paní dělala svou práci tak dobře, že mu řekla, že musí přijít osobně, že?
1: Načež on řekl, pomohlo by, kdybych řekl, že jsem papež?
0: A paní mu to típla.
1: Ale tak... Hele, kdyby ti někdo řekl do telefonu, ahoj, tady papež, tak mu to taky típneš, ne? Že si z tebe dělá dobrý den.
0: No, kdyby mi to řekl česky, tak asi jo. Hele, no nic,
1: počkej,
0: asi půjdeme.
1: Až tak víš co, až uslyším papeže mluvit česky, tak se na tebe vzpomenu.
0: Právě.
1: Žehnám.
0: Mějte se moc hezky, v pondělí v odpolední show tu budeme znovu.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Amen.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy. Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí. Více na světrovnatek.cz.
3: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
6: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
5: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
6: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicich.cz.
5: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřest, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na Košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
11: Vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
14: Dan Landa,
13: Mirá,
14: Rybičky,
13: Migové.
14: Jdeme na Hrady.
13: 8 hradů,
14: 8 víkendů.
13: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
14: Dan Landa,
13: Harley,
14: Tomáš Klus,
13: Single X.
14: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
13: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
14: www.hrady.cz.
15: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
16: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
18: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
19: Co se tady děje?
20: Co se chystá?
21: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
22: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
21: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
24: Odvolací soud v Bari oficiálně uznal dítěti 3 rodiče. 2 tatínky a 1 maminku. Já tam vlastně vidím takový praktický výhody, protože stáváš k dítěti, všichni si to představme, dítě tam brečí a najednou vlastně ty se nemusíš střídat ve dvou v té péči, ale no, jste tam 3.
25: Ono to většinou je tak, že se tam střídá jenom jeden, jo, u toho dítěte večer.
26: A ty dva chlapy můžou jít společně na pivo.
25: Přesně.
26: Jo? Ten jeden tam není sám.
25: A ono vlastně třetí rodič funguje už teďka, většinou to bývá babička, tchyně nebo sousedka, ale taky si říkám, jak asi bude fungovat takový to, když jako dítě něco chceš a jeden z těch rodičů ti to nechce povolit, jo, tak máma řekne, hele, jdi si to domluvit s tátou. A ty, já s kterým, ty vole.
23: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
27: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Informace pro cyklisty. Na Brněnsku v Dolních Heršpicích u řeky Svitavy je uzavřena cyklostezka z důvodu probíhajících stavebních prací. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
1: Matrace za hubičku CZ.
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Do Beny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Beny.
6: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech. Pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová.
12: Já očekávám ten zájem velký. Vycházíme trošku z toho dluhopisu republiky, který jsme spustili, když jsem byla ministryní v roce 2018. Ten zájem byl enormní. My jsme na tu první emisi vyčlenili zhruba 20 miliard.
11: Upisovací období pro první emisi potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Vládou aktualizovaný seznam letů ústavních činitelů obsahuje nově cesty pouze do konce května. Podle pondělního rozhodnutí kabinetu z něj zmizely pozdější plánované cesty, tedy i červencový let premiéra a ministru zahraničí a obrany na summit NATO. Kabinet je ohledně cesty ve sporu s prezidentem Petrem Pavlem, který usiluje o účast na akci také. Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Úřad jich evidoval 18, v březnu jich bylo 20. Za loňský rok Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hlásil 203 kybernetických incidentů. Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy vytvořila kolona kamionů přesahující 50 kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu. Uvádí to ředitelství silnic a dálnic na síti X. Provoz zkomplikovala také nehoda.
9: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: V noci a ráno zataženo oblačno na Moravě, ve Slezsku a pravděpodobně i na jihu a východě Čech s deštěm. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech ojediněle 2. No a den bude opět chladný a většinou zatažený, oblačný, deštivý. Maxima 11 až 15 stupňů.
13: My máme ale na Hitrádiu jasno, minimálně v tom, co vám budeme hrát za muziku. Startuje hudební speciál Hitrádio Klasik. Michal Poský.

jsme se tu všichni sešli, přesně jako zpívá partička Farm All Together Now. Je záležitost, kterou jsme hráli právě teď, a že jsme se tu sešli, to má dobrý důvod. To, abychom odstartovali hudební speciál Hitradio Classic dnes s datem 14. května, tak vám přejeme 9 minut po 18. krásný čtvrtek a budeme vám až do 21. večerní servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Nejen zahraniční hity, ale taky ty české. Teď se zavrtáme hodně hluboko pod zem. Krtek se jmenuje legendární skladba skupiny Buty.

0: tohle je Sandy z Pomády, jinak ale Olivia Newton-John. Nejen herečka, ale především zpěvačka. Na své solové dráze představila píseň Physical. To jsme připomněli teď na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic 80. 90. To nejlepší z milénia pro vás máme nachystané. Budeme slavit celebrationy písení skupiny Fun Factory. Slavit budeme to, že je páteční večer a to znamená, že zítra už je pátek, tak pro většinu z nás konec pracovního týdne. Přeju vám, ať vám to s Hit Radiem hezky a hlavně dobře utíká.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Kobližná.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerberga.
4: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili recepturu. 12krát jsme se pohádali a 12krát

0: jste se usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12 z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12 a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Single X.
3: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
2: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
4: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kdež tam Gastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
5: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
6: Partners Banka.
5: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
7: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
9: Zlepši si náladu.

Three Doors Down, legendární písnička Here Without You. Hlasem skupiny byl Brett Arnold, který letos se předčasně odešel do hudebního nebe. Vzpomínka na něj ale zůstala jenom ta nejhezčí. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Taky při čtvrtku si do uší dáváme to nejlepší od 80. až po milenium. Písnička, o které teď bude řeč, která teď dostane ve vysílání prostor, vznikla už v roce 1979. Jmenuje se Gloria a tehdy za ní stál italský zpěvák Umberto Tozzi. V roce 1982 ale dostala z Brusu nový hudební kabátek od americké hvězdy Laury Branigan. Mimochodem ten anglický text pro Lauru výrazně změnil význam. Místo romantické italské verze je píseň spíš o ženě, která utíká před samotou a vnitřní krizí. Doufám, že vy něco takového aktuálně neprožíváte a že vám tahle píseň jenom zlepší náladu, protože potenciál na to hudebně rozhodně má. Rozjařená veselá skladba, plná pozitivních nástrojů a tohodle skvělého beatu. Taky velká stálice na retro a oldies party i v dnešní době stále velmi populární. Tak připomínáme.

0: Gentour patřili mezi největší československé poprokové kapely druhé poloviny 80. let. Vedle Týny hodně rezonovaly taky písně Proklínám, Všechno bude fajn, Uličnice. Ten hlas, který jste slyšeli, ten patří zejména Janku Ledeckému, který tady startoval svou kariéru. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. A na chystanu máme taky partičku ISMC. Tohle taneční záležitost, písnička It's a Rainy Day. I tu pro vás máme playlistu připravenou, stejně také skupina Morčíba nebo Cyndi Lauper do konce hodiny zazní.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
11: Gap. Individual style for every generation.
12: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na Hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
16: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
15: No, jako já.
16: Oči.
15: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Klasicky skvěle pozitivní je Cyndi Lauper. Na Hit Rádiu nás dovedla až k 19. večerní. That's what I think. To jsme hráli v hudebním speciálu Hit Radio Classic.
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace za hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace za hubičku CZ.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Když nemůže.
7: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
8: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
0: Pro lepší náladu vám dál budeme servírovat to nejlepší z 80. 90. a milénia. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Vždycky, když se řekne vem, možná vám jako první stane na mysl jejich vánoční píseň, ale ne, tu jsme teď nehráli, hráli jsme Wake Me Up Before You Go Go. Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Doufám, že máte pohodový čtvrtek s datem 14. května, že si užíváte večer. My teď je trošku přitvrdíme, nachystanou máme totiž skupinu Nirvana. Smells Like Teen Spirit. To je nejikoničtější skladba grungeové éry a asi největší hit kapely Nirvana. Písnička vyšla v roce 1991 na albu Nevermind. No a prakticky přes noc udělala z alternativního roku mainstream. Najednou se všude objevily flanelové košile a zkreslené kytary. Ten název Teen Spirit vznikl víceméně náhodou. Má to takový hezký příběh. Kamarádka Kurta Cobaina, zpěváka skupiny Nirvana, totiž na zeď napsala větu Kurt smells like Teen Spirit. No a Kurt Cobain si myslel, že jde o revoluční slogan. Ve skutečnosti Teen Spirit byla značka deodorantu. No a tak se dopsal celý název songu Smells Like Teen Spirit. Ten hrajeme právě teď, ikonické kytary, tak si to pořádně vychutnejte. Teď přijde nářez.

0: Hit Radio se nám připomněla taky děvčata ze skupiny Black Milk. Nechci tě trápit, byl hit, který jsme hráli právě teď. A vystřídá ho slavný mashup single Dua Pet Shop Boys z roku 1991. Zajímavostí je, že spojuje dvě úplně odlišné skladby Where the Streets Have No Names od U2 a klasiku Can't Take My Eyes Off You od Frankie Valli. Pet Shop Boys byli mistři ironického a chytrého popu, vzali monumentální, téměř posvátný stadionový rock od U2 a překlopili ho do tanečního synthpopu a klubové estetiky začátku 90. let. Mimochodem vznikl i poměrně vtipný klip, je to taková lehká parodie na slavné Los Angeleské vystoupení U2 na střeše při natáčení videa Where the Streets Have No Name. To je pro ně velmi ikonický videoklip, který určitě budete mít někde vzadu v paměti. A tohle už je ta druhá píseň, Can't Take My Eyes Off You. Takže dva v jednom, už je za chvilku na Hit Rádiu.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragu, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Kam utíkáš?
5: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
4: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
5: A rolety mají taky?
4: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
5: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
6: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
7: www.h+m.cz.
8: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Představte si vůz, který se přizpůsobí vašemu životu, městu, rodině i dobrodružství. V Brně jsme pro vás otevřeli nový showroom Chery na Plynárenské 1. Vstupte do světa nejmodernějšího hybridního a plug-in hybridního pohonu s minimálními provozními náklady. Objevte SUV modely Tiggo plné luxusu, bohaté výbavy, vysokého výkonu a to za skvělou cenu. Více na chery.cartec.cz.
11: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
12: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
13: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
12: Hotel Pegas.cz.
14: Špičáku, ty nějak záříš.
15: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
14: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
15: Fakt?
14: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
16: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
15: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
17: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
18: Jum, radost, která se rozpouští. Jum, od farmáře v Brně. Jum, poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum, prostě zmrzlina s příběhem. www.ymum.cz.
19: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

Tohle je unikátní spojení dvojice Whitney Houston a Enrique Iglesias. Zamilovaná věc, kuda je Have Kiss Forever. Rok 2000, tedy jsme se pohybovali přesně na hranici milénia. Mimochodem, tahle deska se objevila u Whitney Houston na Greatest Hits výběru. Tak jsme tedy vzpomínali, no a vzpomínat teď budeme taky na tu domácí tvorbu, nachystaná je skupina Lucie. Jsem skoro...

jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik se mi stačilo poznat. A já jim řek, že spousty. Ptali se mě, co jsem s nima dělal.

0: O tuhle fantastickou věc se postaral Holly Johnson, Americanos. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia vám hrajeme až do 21. večerní. Nachystanou máme taky partičku a písničku, kterou určitě dobře poznáte. La Sketchup, španělské dívčí trio, které se celosvětově proslavilo obřím hitem Asre. Tohle byl rok 2002. Holky byly sestry, pocházely ze Španělska, mimochodem dcery hudebníka známého jako El Tomate. Právě odtud jejich název La Sketchup. I takové budou příští minuty na Hit Radio. Těšit se můžete třeba na písničku Words F.R. David se taky přihlásí o slovo.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Nyní nově i v Brně.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Kam utíkáš?
6: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
5: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
6: A rolety mají taky?
5: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
6: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
7: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě. www.ham.cz.
8: Trénírkárna.cz.
9: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
8: Trénírkárna.cz.
10: Když potřebujete brýle, tak
11: Pop Optik.
10: Když kontaktní čočky, tak
11: Pop Optik.
10: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
11: Pop Optik.
10: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
11: Pop Optik.
10: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská 1.

0: Levská. Více na popoptik.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vážení posluchači, 15. a 16. května ožije Horní náměstí oblíbenými dny partnerských měst. Čekají vás tradiční speciality, víno, hudba, tanec i kultura z různých koutů Evropy. V pátek 15. května bych vás taky rád pozval na Znojemskou muzejní noc v Minorickém klášteře, na Znojemském hradě a na Alšovce. Ta nabídne jedinečnou večerní atmosféru a netradiční zážitky pro malé i velké. Kompletní program najdete na muzeumznojmo.cz. Přijďte si užít Znojmo plné kultury a zážitků. Zdraví vás František Koudela, starosta města Znojma.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo, spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Brně na ulici Koblížná.
8: Tři sestry Open Air Tour 2026. Brno 30.5.
9: Nová zbrojovka.
8: Oslavte s námi Fanánkovi 60. Samozřejmě i s pivem Tři sestry.
9: Vstup 18.00.
8: Předprodej v síti Go Out. Více info na www.trisestry.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Classic. To nejlepší z 80. 90. na Hitrádiu. Matrace za hubičku CZ.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračujeme dál v tom nejlepším z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer.

Heartbreaker, to je ikonický hit Donny Warwick. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Ještě necelou hoďku, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Je pravda, že poslední dny nás úplně tropické teploty nehitují. Jsme rádi, že už se to letní období nicméně blíží a můžeme do playlistu zařadit Summer Jam. Hraje legendární Underdog Project.

0: Like That, to jsme hráli na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom připomínali to nejlepší z našeho hudebního archivu. Pro lepší náladu budeme hrát Happy People. Hitovka projektu Mr. President. Ani tohle si ve čtvrtek večer nemůžeme odpustit. Takhle vám budeme hrát už za chvíli.
1: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
8: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. wellnesskuřim.cz.
9: Špičáku, ty nějak záříš.
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
9: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Moje ruka!
13: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
14: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
15: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
16: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
17: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: Legendární český hudební projekt skupina ZOO a hit číslo 1 už se blíží čas sluhu. Tahle písnička královala éteru v roce 1991. Rock kombinuje s folklórními prvky. Možná jste to taky zaznamenali, až mystické středověké motivy. Teď něco z milénia. V roce 2000 Destiny's Child, kde zpívala třeba Beyoncé, hrali soundtrack pro film Charlieho Andělci. Písnička se jmenuje Independent Woman a hrajeme ji právě teď na Hit Radio.
1: Lucy Liu, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your silly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave.

0: Silence in the Stream, tahle věc se nikdy neoposlouchá. Na Hit Radio nám dělala společnost dvojice Kenny Rogers a Dolly Parton. A tohle taky dobře znáte. Irská partička YouTube, v jejím čele Bonovox, legendární hit Mysterious Ways. I tímhle bude pokračovat hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia vám hrajeme ještě do konce hodiny.
1: Oběž s námi NN Night Run Brno Jih. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Ballist Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz. Už 16. května v areálu Komec Brno Jih.
2: Kam utíkáš?
3: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
2: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
3: A rolety mají taky?
2: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
3: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
4: H plus M. Studio sínící techniky na velké Michalské ve Znojmě.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 22. a 23. května na velodromu v Brně. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás v pivotéce Betel Neškopek. Máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
10: Kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
11: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
10: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
11: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
10: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
12: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
13: Partners Banka.
12: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
14: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.

0: Tohle je Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic, který nicméně dospěl do svého konce, tak díky, že jste u toho i dnes byli s námi. Doufám, že jste si vychutnali to nejlepší z 80., 90. a milénia. Servírovat to nejlepší z našeho hudebního archivu vám budeme zase zítra při pátku úderem 18. hodiny. Hezký večer s dalšími hity Hit Radio.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra dedikovaně.
4: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: that's all there is.
1: Matrace sa hubičku CZ.
2: Co?
1: Matrace sa hubičku CZ.
2: Cože?
3: Matrace sa hubičku CZ.
4: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Když potřebujete brýle, tak
2: Pop Optik.
1: Když kontaktní čočky, tak
2: Pop Optik.
1: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
2: Pop Optik.
1: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
2: Pop Optik.
1: Size Vision Expert, Grand Hotel Brno, vchod z ulice Novobranská, Josefská. Více na Pop Optik.
3: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.

0: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.

0: vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušej je služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
6: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Hit Radio.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
1: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
2: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
3: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz

0: ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No, jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všední hnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz
3: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51 ve Znojmě Dobšická 5.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare. Dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
6: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
5: Hotel Pegas.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: Radio City Brno.
1: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellnesskuřim.cz.
2: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Zcela nová Kia K4 Sportswagon. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Rozměrný interiér a technologie pro vaši bezpečnost. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kombi K4 Sportswagon. Již od skvělých 490 tisíc korun.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Nová Kia K4. K vyzkoušení v Motortech v Brně.

0: pivotéka, Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě. Vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří. Tam, kde přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
4: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
5: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
9: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
10: Jum. Radost, která se rozpouští. Jum. Od farmáře v Brně. Jum. Poctivá chuť naší zmrzliny z lokálních a farmářských surovin. Vzniká s respektem k sezóně, místu a lidem. Jum. Prostě zmrzlina s příběhem. www.yumm.cz.
11: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Tvá pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.

Hit Radio City Brno. Tohle vám hrajeme nově.

0: pivotéka, BTL, Škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce BTL, Škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící tank? Taky BTL, Škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Tam, kde se přátelé scházejí, kde se starosti všedních dnů ztrácejí, kde Štamgastům bývá prostě fajn. Pivo, burgery a dobroty, které si pamatuješ ještě zítra. Pivní stáj na Veveří, tam, kde i pivo má svoji stáj. Přijď dnes, protože dobré věci se nemají odkládat. www.pivnistaj.cz.
5: Tip dne. Autosklo Lasy. Bezplatná výměna čelního skla vašeho vozu. Autosklo Lasy v Brně Křenová 51, ve Znojmě Dobšická 5.
6: Špičáku, ty nějak záříš.
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
6: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
11: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
12: A vůbec, máš chuť na dobré Škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
11: Hotel Pegas.cz.
13: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
14: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Aquapark a wellness Kuřim. Dej relax a utop nudu. Přijď kdykoliv, už tam budu. Má pohoda ve wellness Kuřim. Wellness Kuřim CZ.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
4: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: I'm Nicki Minaj.
7: Hey, this is John Legend.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.